Radio Beat, Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test upozorňuje na takzvanou smrskflaci, kdy výrobci zmenšují obsah balení při stejné ceně. V Česku tato praxe není výslovně zakázána. V některých státech EU, například ve Francii, Rakousku či Maďarsku, musí být na změnu obsahu povinně upozorněno. Skanzen na Veselém kopci na Chrudimsku zpřístupnil novou historickou stodolu. Hroubený objekt z roku 1857 byl přenesen z Boru a Skutče a má neobvyklou konstrukci se zesílením kvůli těžké střeše. Více Jiří Pokorný, etnolog a pracovník Metodického centra Národního muzea v přírodě.
2: Stodola je vlastně atypická tím, že zde nenesou tu střechu, ty roubené trámy, ty obvodové stěny, ale v podstatě to má vnitřní sloupy dřevěné, na které je posazený ten krov. Pak je to samozřejmě zavětrováno, aby se to nehýbalo do stran pomocí pásku a tato konstrukce v podstatě vynáší celou váhu toho krovu.
1: Nová personalizovaná vakcína proti melanomu snižuje riziko návratu rakoviny. Kombinace vakcín intismerana imunoterapie po 5 letech snížila riziko recidivy nebo úmrtí o 49% a zvýšila celkové přežití pacientů. Léčba měla jen mírné vedlejší účinky a nyní pokračuje třetí fáze klinického testování. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

Big Beat. Big Beat. La Givo.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

životě přede. Za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na plavbu po Labi.
2: Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou zahájila plavební sezónu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad.
1: Velká Británie se chystá změnit design 5-librové, 10-librové, 20-librové a 50-librové bankovky. Zmizí z nich osobnosti britské historie, nahradí je zvířata. Dlouhšího výběru britské centrální banky pro zásadní přepracování designu bankovek se dostalo 18 zvířat, včetně lišky, čmeláka nebo kuny. Velké překvapení čekalo na archeology pod podlahou kostela narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku. Objevili tam velmi dobře dochované pozůstatky románského presbytáře neboli kněžiště z první poloviny 13. století. Nález úplně změnil pohled na tamní kostel. Dosud totiž byla jeho středověká podoba neznámá kvůli jeho pozdějším přestavbám. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

0: Art Rocku, a k tomu špetka elektrického Boogie. ZZ Top a Yes na Rádio Beat.
1: Dobré ráno, býťáci, je sobota 13. června roku 2026, svátek má Antonín a 4 minuty po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a máme tu po nějaké docela delší době takový ten oblíbený narozeninový dvouprofil, bude tu znít muzika na jednu stranu ZZ Top, to bude vlastně třeba i příprava pro ty, kdo se chystají v červenci na koncert téhle jižanské tříčlenné party do Pardubic. No a pak jako protipol k tomu to budou jíst, tedy troška toho art rocku, progresivního roku. No a s těmi právě dnes začneme, zítra to asi otočíme, to si ještě rozmyslím, ale myslím, že tomu tak bude. No a spolu s Yes se vrátíme krásně až do roku 1971 a užijeme si společně takhle na to probouzení takovou trošku rozměrnější kompozici tu jménem Roundabout. Už to hraje.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: Tres Hombres, tak myslím, že pro trojici jako ZZ Top nemůže být výstižnější název alba, tak mě napadá, že je možná škoda, že si ho takhle, jak se říká, vyplácali hned u své studiové trojky v roce 1973, kdy takovou tu hvězdnou popularitu měli ještě před sebou, i když je vlastně pravda, že tahle deska obsahuje i jeden z největších hitů téhle kapely, skladbu La Grange, na kterou jistě také o tomto víkendu dojde, no ale pro tuto chvíli už tu mám úžas a třeba u motorkářů oblíbený titul Beer Drinkers Hell Raisers.

0: rockové legendy. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a v tuto chvíli tu mám hned něco z takového toho přímočařejšího a hitovějšího období zde o tomto víkendu z poloviny oslovovaných Yes, tedy něco z osmdesátek, no a to přímo ten jejich velký generátor, kdy titulní píseň a single z tohohle stejnojmenného alba z roku 1987, Big Generator, je to po anglicku, tak ten tu určitě rovněž zazní, ale teď si z téhle desky, na které nechybí ani bubeník Alan White, jehož dožité narozeniny si tu o tomto víkendu budeme připomínat, tak teď si z něj dáme skladbu jinou a to přímo tu, která tu původní verzi, původní vydání uzavírá a ta se jmenuje Holy Lamp s dodatkem Song for Harmonic Convergence.

0: zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
2: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
3: Býťáci, možná jste i vy před lety tak nějak zaznamenali, ostatně psalo se o tom v časopisech nejen těch hudebník, že Billy Gibbons, tedy kytarista ZZ Top a jeho kolega z kapely, basista Dusty Hill, už dnes bohužel neboštík, odmítli opravdu zajímavou nabídku, jaké by, dalo by se říct, jen málo kdo odolal. Za to, že by si oholili ty své typické dlouhé vousy, by prý tehdy dostali 1 milion amerických dolarů. Já myslím, že můžeme prozradit, že tuhle sumu jim, jak sám taktéž prozradil Gibbons, nabídla značka Gillette. A jen tak mimochodem, já bych si jako nebyl úplně jistý, že ty vousy, který mají kucí teďka, tak že je to úplně přírodní, tak jak to má být, ale to už nechám na vašem posouzení. V každém případě ZZ Top ty vousy už na dosmrti neodmyslitelně patří a právě od nich teď bude následovat další klasický kousek jménem My Head's in Mississippi.

tak to byly Golden Earring na beatu a já tu mám takhle v závěru hodiny pozvánky, které můžete samozřejmě i dnes a nejen pozvánky, zkrátka cokoliv, co vás napadne, co máte na srdci, posílat na všechny ty naše známé kontakty. No a tady třeba se píše zdravím Býťáky, mám nehudební pozvánku na prohlídku pěchotního srubu MJS4 zatáčka u Chvalovic nedaleko Znojma, navštívit nás můžete až do nedělní 15. hodiny, tohle nám poslal Michal. Zdravím vás, Býťáci z Aqualoka, to už je další pozvánka. Aqualoka v Českých Budějovicích u Malého jezu, kde dnes v sobotu 13.6. vystoupí legendy punku PBJP. Bar startuje ve 14 hodin, grill v 16 a kapela začne hrát v 8 hodin večer. Přijďte včas a užijte si atmosféru na Aqualoka. Děkuji, Zdeněk.

0: Radio Beat.
1: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkohol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
4: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Prodeje ojetých vozů teď před létem rostou, v květnu se jich u nás prodalo přes 76 tisíc. Skoro třetinu trhu tvoří auta do 100 tisíc korun, která mají v průměru 19 let a vysoký nájezd. Průměrná cena ojetiny stoupla na 328 tisíc a téměř polovina prodaných aut má automatickou převodovku. Posádka ISS dostala pokyn schovat se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul. Více Roman Všetečka.
7: Minulý pátek bylo na mezinárodní vesmírné stanici rušno. NASA dala pokyn části posádky ukrýt se v lodi a připravit se na možnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Po zhruba 2 hodinách byli astronauti instruováni, aby se vrátili zpět ke své práci. 4 astronauti mise Crew 12, kteří se nyní nacházejí na stanici, dostali v pátek v 9 hodin ráno tamnějšího času od řídícího střediska NASA příkaz vstoupit do kosmické lodi Crew Dragon, která je od jejich příletu připojena ke stanici. Týkalo se to 2 amerických astronautů, francouzského astronauta a ruského kosmonauta. A také jednoho astronauta, který předtím přiletěl s ruskou posádkou. Ruská agentura Roskosmos v pátek oznámila, že její odborníci zjistili na palubě mezinárodní vesmírné stanice 2 úniky, avšak že posádce nehrozí bezprostřední nebezpečí. Více se dočtete na techne.cz.
6: Policie začne o prázdninách používat elektronické bloky na pokuty. Digitální aplikace má omezit chyby, kvůli kterým se část pokut ruší. Nový systém se zatím objeví jen na vybraných silnicích, papírové bloky zůstávají jako záloha. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: klubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: 9:07 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já začnu takovým jedním mailíkem, ve kterém se píše: ahoj Jirko, zdravím do studia a přeji tobě a všem bíťačkám a bíťákům super víkend, který jste si na nás připravili. Na ZZ Top mám lístky už od 6. prosince loňského roku, tak za 3 týdny v Pardubicích. Ahoj, Zdeněk Koudelka, Mělník, ano, Zdendu zdravíme do Mělníka. No a já už tu mám ne teda ZZ Top, ale Sound Chaser, což je přímo jedinečná skladba ze slavného alba Relayer z roku 1974 a je v případě Yes, ano, té druhé kapely, jednou z nejexperimentálnějších písní právě téhle party. Přináší totiž i prvky jazz, fusion a avantgardního roku, což byla v té době pro Yes velice výrazná odbočka od toho jejich do té doby typického progresivního roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

El Diablo, to je dnes, myslím, jež kultovní komiks, následně seriál, film a také populární videohra. El Diablo bylo také důležité místo na mapě, tuším, že to byl takový samorostlý strojzubec v romantické a zároveň akční komedii Roberta Zemeckise Homba za diamantem. Španělsky je El Diablo prostě ďábel a ZZ Top, tedy kapela, o které je tu po celý tento víkend řeč. Právě tak, tedy El Diablo v roce 1976 pojmenovali právě tuhle písničku.

0: Dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: No a já tu mám další z Alpies, na kterém zanechal svůj nesmazatelný otisk mistr kláves Rick Wakeman, jehož narozeniny sice dnes neslavíme, ale připomenout si ho samozřejmě můžem. To dostalo v roce 1971 křehký název Fragile a nalezneme na něm i tenhle docela kratonký kousek The Fish s latinským podtitulem Skindleria Prime Turus, který tu zazní i tak trochu jako vzpomínka na dalšího skvělého muzikanta, na zesnulého baskytaristu Chrise Squire, který je jeho autorem. Tak už to tu hledám a už to tam pouštím.

0: dvě rockové legendy. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Když ZZ Top v roce 2003 natáčeli skladbu Mescalero, tu, která tady na Beatu za chvíli v rámci našeho tematického víkendu zazní, zašli si během přestávky na oběd do mexické restaurace. Tam je natolik nadchlo vystoupení dvojice hráčů na marimbu z mexického Chiapasu, že je okamžitě pozvali do studia. Díky tomu vznikla jedna z nejexotičtěji znějících skladeb v celé historii tohoto texaského tria, no a samotný název písně pak odkazuje na indiánský kmen Mescalero Apache, z toho byl Vinnetou, pokud se nemýlím, ale také na nápoj Mescal. Billy Gibbons říkal, že si pohrával s oběma významy zároveň.

Ano, až takhle dokonce jsem nechal tuhle krásnou skladbu Enya Deep Purple z roku 1993, kdy jsme mohli v rámci téhle kapely slyšet naposledy kytaru Richieho Blackmora, tak nějaký ten autorský přínos jeho. No a máme tu čas zase na nějaké ty vaše pozvánky, tak já s dovolením připomenu a shrnu všechny ty kontakty přímo sem ke mně do studia, kde můžete třeba posílat svoje SMSky na číslo 720 001 222, můžete mailovat na studio@radiobeat.cz a nebo také využít tu naší mobilní apku, kam je teda úplně nejlepší, když máte třeba pozvánku nebo něco k dopravě, tak to tam namluvit svými vlastními slovy. No ale to se zatím nestalo od rána, tak třeba se někdo odhodlá a odváží, tak tu mám jednu takovou psanou pozvánku právě přes tu naší apku a v té se píše: ahoj Víťáci, kapely Airscrew a Goodberry vás zvou tuto sobotu 13.6., tedy právě dnes, na Slamník, kde zazní pořádná porce rock'n'rollu a heavy metalu. Zahrajeme vám v rytmu Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath a taky vlastní tvorbu rock'n'rollu. Přijďte zapařit, těšíme se na vás. Děkuji za předání do éteru a zdravím do studia. Tonda.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábos. O letním slunovratu bude u Litomyšle odhalena nová modernistická kaple. Autorem jejího návrhu je architekt Petr Hájek. Objekt vznikne jako součást městského projektu Cíle cest. Většinu peněz na kapli poskytne podle starosty Daniela Brýdla radnice.
2: Půjde o betonový kvádr o rozměrech 3x3x9 metrů a bude to na místě vlastně tištěno tím 3D betonovým tiskem. My na to máme v tuto chvíli vyčleněný opět 1 milion korun. Oni náklady budou asi vyšší, ale pan architekt si zajistil, myslím, sponzorsky nějaké firmy, takže opravdu z rozpočtu města by nemělo jít více než 1 milion korun.
1: Podle architekta má stavba v sobě zakódovány principy z geometrie, optiky a akustiky, které zesilují spirituální atmosféru místa. Při slunovratu budou paprsky slunce procházet otvory ve stěnách a využijí se i zvukové prvky. Jeden z nejpopulárnějších sci-fi seriálů se s dalšími příběhy nevrátí. Amazon nový projekt ze světa Hvězdné brány zrušil. Důvodem byly obavy, že by nebyl schopen zaujmout širší publikum. Příběh ho pravděpodobně sledovali jen zarytí fanoušci. Na konci roku se uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře. Promění se v nové muzeum. Stálá expozice totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: Keys to Ascension 2, čili klíček na nebe vstoupení, řekněme, je dvojalbum Yes z roku 1997. Na tom prvním disku se nachází koncertní nahrávky starších skladeb, no a na tom druhém nové, dříve nevydané studiové nahrávky. Jedná se o nástupce alba Keys to Ascension z předchozího roku, které bylo složené obdobně. No a jde o poslední studiové album Yes, na kterém se podílel Rick Wakeman, a myslím, že není nezajímavé, že pod následující skladbou Children of Light je vedle muzikantů z kapely autorsky podepsán také slavný řecký instrumentalista a skladatel Vangelis. 9:50 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a tuhle skladbu si samozřejmě pěkně nahlas vychutnám spolu s vámi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: archívu dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: O následující skladbě I Need You Tonight se často mluví o trošku méně než o hitech Lex nebo Sharp Dressed Man, ale právě proto bývá mezi fanoušky ZZ Top tak ceněná. Zajímavé je, že na tom albu Eliminator z roku 1983 představuje jedno z takových vlastně nejpomalejších a nejbluzovějších skladeb, zatímco většina alba staví na nových technologiích, tehdy tedy nových syntezátorech a tanečních rytmech. I Need You Tonight se vrací právě k těm kořenům kapely, k pomalému texaskému blues s takovou výraznou kytarou Billyho Gibbonse. Skladba trvá víc než 6 minut, což je na album plné rádiových hitů poměrně nezvyklé. Většinu času tu zabírají dlouhé instrumentální pasáže a taková pěkná táhlá kytarová sola a ty vytváří takovou až noční melancholickou atmosféru. No nádhera prostě.

0: roku, a k tomu špetka elektrického Boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a tenhle víkend s tou barvitou čarovnou muzikou legendárních jestu nemáme rozhodně náhodou. Právě zítra, 14. června, by totiž oslavil 77. narozeniny Alan White, dlouholetý bubeník téhle kapely, který ovšem hrál i se samotným Johnem Lennonem. Ano, můžeme ho slyšet třeba na slavném albu Imagine, no a taktéž ho můžete zaznamenat na albech George Harrisona, Joe Cockera a mnoha dalších. Před 4 lety bohužel ve věku 72 let skonal a my si ho teď poslechneme v ukázce z jeho možná ne až tak úplně známého, nicméně podle mne vynikajícího sólového alba z roku 1976.

0: dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: No a na řadě jsou zase ZZ Top a jestliže jim první album vyšlo až roku 1971, máme tu partičku jménem The Moving Sidewalks, což byla americká rocková skupina založená už v roce 1966 v Houstonu v americkém státě Texas. Jejími členy byli varhaník, klávesista Tom Moore, baskytarista Don Summers, bubeník Dan Mitchell a zpěvák a kytarista Billy Gibbons, ano. Své první a jediné album nazvané Flash skupina vydala v roce 1968 a když v roce 1969 Tom Moore a Don Summers odešli do armády, představte si to, no tak Gibbons s Mitchellem založili první sestavu ZZ Top.

to byly The Moving Sidewalks na beatu a já tu mám zase nějakou tu vaší pozvánku. Ahoj beatáci, píše se v ní, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 13.6., tedy právě dnes v restauraci Karel IV. Střekov Ústí nad Labem. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínáme v 19 hodin. Skvělý pivo i skvělá obsluha už jsou připraveny, tak si to přijďte užít, díky, zve Aleš. No a já tu mám pak takovou pozvánku pro ty, kdo mají rádi stejně jako já Iron Maiden. Ti zítra zahrají v Hradci, tak to je jasná věc, kdo je má rád, tak tam jede. No ale i kdybyste tam náhodou se nechystali, nebo naopak se tam chystáte, tak vězte, že v Praze je opět otevřen takový ten putovní Eddie's Dive Bar, tedy hospoda věnovaná právě Iron Maiden, taková jednorázová, vždy je v tom městě, kde Iron Maiden hrají, tak teďka to dali do Prahy, ne do Hradce. V každém případě jsem se tam byl včera podívat, je to tedy na Rohanském ostrově, Rohan Beer Garden, je to kousek od Palmovky, když tam bohužel tak nějak je v rekonstrukci ten most, tak se to musí tak jako lehounce obejít, ale jste tam hned z té Palmovky, i já jsem tam trefil, tak to už je co říct. Dokonce je to všude, jsou tam loga, nápisy Iron Maiden, na velkých plátnech tam, to já jsem zrovna tam viděl koncert, teďka koukám, přemýšlím z kterého roku, 2010 asi, zkrátka pořád tam jede něco od Iron Maiden, mají tam toho trupra, pivko, ale co je důležité, mají tam oficiální merch, včera tam skoro nikdo nebyl, protože pršelo, ale předpokládám, že se to tam zaplní, vstupné je zdarma, ten merch tedy není zdarma, ale je tam k mání všechno, co je i na koncertě, trička, šály, jsou tam, co já vím, čepice, kelímky, všechny ty maidenovský, do kterých si normálně, do kterých dostanete pivo na koncertě, tak tady jsou ještě čistý, ještě nevopatlaný, tak si je tam můžete taky koupit, no je to tam fajné pro toho, kdo má rád Iron Maiden, tak to je jenom takový můj tip, říkám, já už jsem tam byl včera, no a my si za chvíli dáme ne Iron Maiden, ale zase Yes, ale až za malou chvilku.

0: Radio Beat. Kilian Gang Camp opět míří dojet dovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
1: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
2: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test upozorňuje na takzvanou smrskflaci, kdy výrobci zmenšují obsah balení při stejné ceně. V Česku tato praxe není výslovně zakázána. V některých státech EU, například ve Francii, Rakousku či Maďarsku, musí být na změnu obsahu povinně upozorněno. Skanzen na Veselém kopci na Chrudimsku zpřístupnil novou historickou stodolu. Hroubený objekt z roku 1857 byl přenesen z Boru a z Kutče a má neobvyklou konstrukci se zesílením kvůli těžké střeše. Více Jiří Pokorný, etnolog a pracovník Metodického centra Národního muzea v přírodě.
4: Stodola je vlastně atypická tím, že zde nenesou tu střechu, ty roubené trámy, ty obvodové stěny, ale v podstatě to má vnitřní sloupy dřevěné, na které je posazený ten krov. Pak je to samozřejmě zavětrováno, aby se to nehýbalo do stran pomocí pásku a tato konstrukce v podstatě vynáší celou váhu toho krovu.
3: Nová personalizovaná vakcína proti melanomu snižuje riziko návratu rakoviny. Kombinace vakcín Intismerana a imunoterapie po 5 letech snížila riziko recidivy nebo úmrtí o 49% a zvýšila celkové přežití pacientů. Léčba měla jen mírné vedlejší účinky a nyní pokračuje třetí fáze klinického testování. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Regina. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: 10 minut po 11. Je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a když už jsme se i s těmi ZZ Top a i s Yes zatím tak nějak nosili spíš do toho pravěku, teď tu mám pro změnu předposlední 3 roky staré v pozadí 23. album téhle kapely, tedy Yes. No a z něj si dáme, nebo vychutnáme si právě tu titulní skladbu Mirror to the Sky a doplním, že zpívá již osvědčený John Davison, kytarové party obstarává sám Steve Howe. Jeff Downes je zde mistrem klávesových nástrojů, basuje pan Billy Sherwood a jedná se o první desku s americkým bubeníkem jménem Jay Shellen.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu B.
2: A já vám teď s dovolením představím muzikanta, chlapíka, který je považován za jakéhosi dědu rock'n'rollu, a to i ačkoliv, nebo možná právě proto, že tenhle známý bluesový muzikant jménem Robert Johnson zemřel již v roce 1938, a to ve věku pouhých 27 let. Ano, slyšíte dobře, je to vlastně první člen toho známého klubu 27, tedy společnosti muzikantů a talentovaných hvězd, kteří opustili tento svět právě v tomto věku. Vy si teď možná říkáte, proč to vyprávím o nějakým Robertu Johnsonovi, když máme víkend Yes a ZZ Top. No, byl to totiž právě on, kdo inspiroval široké spektrum muzikantů, mezi něž patří třeba Muddy Waters, Led Zeppelin, Bob Dylan, Rolling Stones, Johnny Winter, Jeff Beck, Eric Clapton a samozřejmě také právě ZZ Top, kteří dokonce v roce 1979 takhle pěkně nahráli jednu z jeho nejznámějších skladeb, a to tu jménem Dust My Broom.

0: Klubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na rádiu Beat.
1: No a protože se tu o tomto víkendu já a pak i odpoledne Dan tu diskografii Yes pokusíme jako vždy projet tak nějak plus minus celou od těch počátků až do současnosti, mám tu v tuto chvíli opět to slavné eponymní debutové album téhle britské progrockové formace, legendární nahrávku z roku 1969, tu kterou nahrála ta úplně původní sestava Yes, ta již tvořili zpěvák John Anderson, baskytarista Chris Squire, kytarista Peter Banks, klávesista Tony Kay a bubeník Bill Bruford. No a dáme si skladbu, která uzavírá tu první stranu původního LPčka, čili vinilu, a ta nese název Looking Around.

0: trocha art rocku, a k tomu szpetka elektryckiego boogie. ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: No a sezóna letních festivalů Beatáci je již v plném proudu, už třeba proběhl tradiční plzeňský Metal Fest, v těchto dnech je to Rock for People, blíží se Bazin Fire Fest, Masters of Rock ve Vizovicích, Hrady, Colors, krásný ztráty, schválně mě klidně doplňte. No a co potřebujete na takový festival, kromě dobré nálady a odhodlání, no tak samozřejmě nepromokavý stan a taky kvalitní spací pytel. No a když spací pytel, tak jedině od ZZ Top, takže tu máme opět tohle trio a ten jejich spací pytel, čili další z jejich legrácek jménem Sleeping Bag z roku 1985.

0: Pink Floyd nám ještě dohrávají takhle v závěru hodiny před polednem na beatu, no a já tu mám tak, jak jsem říkal, že je to úplně nejlepší, dvě aktuální čerstvé dnešní pozvánky načtené právě vámi nebo namluvené do té naší býťácké mobilní apky.
1: Býťáky zdraví Jarda Soukup. Dvě legendy na jednom pódiu tak nazvali pořadatelé dvojkoncert kapel Extra Band Revival a Turbo. Tato akce se koná v Amfi Tlumačov u Domažlic dnes 13. června od 20 hodin. Vstupenky budou i na místě. Obě kapely se těší na setkání s vámi. Ahoj!
2: Ahoj býťáci. Dnes jste zvaný do rokového lesíka Unejtko. Přijedou kapely ze Znojma, z Chomutova, z Českých Budějovic, v čele s krásnou bubenicí a vše to uzavře kapela 1150 z Kraslic. Jste všichni zvaní, pršet by nemělo. Ahoj, Vráťa.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na plavbu po Labi.
2: Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou zahájila plavební sezónu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad.
1: Velká Británie se chystá změnit design 5-librové, 10-librové, 20-librové a 50-librové bankovky. Zmizí z nich osobnosti britské historie, nahradí je zvířata. Dlouhšího výběru britské centrální banky pro zásadní přepracování designu bankovek se dostalo 18 zvířat, včetně lišky, čmeláka nebo kuny. Velké překvapení čekalo na archeology pod podlahou kostela narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku. Objevili tam velmi dobře dochované pozůstatky románského presbytáře neboli kněžiště z první poloviny 13. století. Nález úplně změnil pohled na tamní kostel. Dosud totiž byla jeho středověká podoba neznámá kvůli jeho pozdějším přestavbám. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

0: Dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: 8 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a pouze číselným kódem 90125 bylo pojmenováno 11. a nejúspěšnější studiové album anglické art rockové skupiny Yes, té, o které je tu řeč. Album vydané v roce 1983. Znovu na něm hraje i původní vynikající klávesista Tony Kay, který je se skupinou od roku 1971 nehrál. Název je odvozen od katalogového čísla nahrávací společnosti Atco Records a začíná stejně jako tahle naše další společná hodina právě tímhle velkým hitem, který vám určitě nemusím představovat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: rockové legendy. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: ZZ Top vznikly v roce 1969 v texaském Houstonu a ten jejich zvuk byl zpočátku takový opravdu hodně, hodně syrový. No a my si právě teď, chvíli takhle před půl jednou, společně poslechneme, jak jim to pěkně hrálo právě v těchto dřevních dobách, kdy mimochodem ještě neměli ani zdaleka tak dlouhé vousy. Somebody else been shaking your tree, to je název téhle skladby z roku 1971.

0: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: No a co by to bylo za víkendový profil, kdybychom si společně vychutnali, jak to takovým fenomenálním muzikantům, jací se vždy vyskytovali ve všech sestavách Yes, hrávalo naživo. A tak tu máme rok 1972, kapelu v plné síle a takhle pěkně zpracovali tu známou Ameriku Simona a Garfunkla, okořenělý Amerikou Leonarda Bernsteina, tou ze slavného muzikálu West Side Story. No a celá tahle paráda se tak natáhla na nějakých 11 minut, což nám takhle o víkendu v sobotu popoledni ani trošku nevadí.

0: archívů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: No a vy mi posíláte i další a další tipy na to, co byste právě od Yes nebo případně od ZZ Top chtěli slyšet. A musím říct, že jako nejčastějším jménem nebo jedním z těch hitů, tedy ZZ Top, je skladba jménem Sharp Dressed Man. Ano, to je skutečný hit ZZ Top, skladba, na kterou byl natočený jeden z takových těch patřičně ujetých videoklipů tehdy v tom roce 1983. Tahle píseň tedy, zkrátka na ní existuje dokonce několik parodií a ta zazněla i také v traileru na populární hru, pokud jste hráli Crysis 3. No a zazní i právě teď tady u nás na beatu krátce před 13. hodinou. Už jí tam sází.

Ano, Phil Collins nám takhle krásně uzavřel naší další společnou hodinu a já tu mám zase nějaké ty vaše pozvánky a v téhle se píše dnes, tedy v sobotu 13.6. zahraje táborská rocková parta po přechodu od 18 hodin na plovárně v kempu v Soběslavi. Zazní jako vždy světové i domácí rockové hity, za kapelu zve Pavel Čapla Šafránek, díky, rádo se stalo a ještě jedno tu mám, to nám poslal Jiří a ten zase píše. Ahoj, zveme všechny dnes 13.6. do Albrechtic nad Orlicí, kde od 20 hodin zahrají na hřišti kapely 4 Vaty a AC/DC Tribute Pardubice. Počasí objednané, občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

0: Mikuláš, Rádio Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Prodeje ojetých vozů teď před létem rostou, v květnu se jich u nás prodalo přes 76 tisíc. Skoro třetinu trhu tvoří auta do 100 tisíc korun, která mají v průměru 19 let a vysoký nájezd. Průměrná cena ojetiny stoupla na 328 tisíc a téměř polovina prodaných aut má automatickou převodovku. Posádka ISS dostala pokyn schovat se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul. Více Roman Všetečka.
2: Minulý pátek bylo na mezinárodní vesmírné stanici rušno. NASA dala pokyn části posádky ukrýt se v lodi a připravit se na možnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Po zhruba 2 hodinách byli astronauti instruováni, aby se vrátili zpět ke své práci. 4 astronauti mise Crew 12, kteří se nyní nacházejí na stanici, dostali v pátek v 9 hodin ráno tamnějšího času od řídícího střediska NASA příkaz vstoupit do kosmické lodi Crew Dragon, která je od jejich příletu připojena ke stanici. Týkalo se to 2 amerických astronautů, francouzského astronauta a ruského kosmonauta. A také jednoho astronauta, který předtím přiletěl s ruskou posádkou. Ruská agentura Roskosmos v pátek oznámila, že její odborníci zjistili na palubě mezinárodní vesmírné stanice 2 úniky, avšak že posádce nehrozí bezprostřední nebezpečí. Více se dočtete na techne.cz.
1: Policie začne o prázdninách používat elektronické bloky na pokuty. Digitální aplikace má omezit chyby, kvůli kterým se část pokut ruší. Nový systém se zatím objeví jen na vybraných silnicích, papírové bloky zůstávají jako záloha. Poslouchali jste Guláš, Rádia Beat.

0: Pepka elektrického Boogie. ZZ Top a Yes na Rádio Beat.
1: 9 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a když teď řeknu, že z té nepřeberné, bohaté a letité tvorby legendárních Yes, tuto chvíli zazní ukázka z alba Magnification. Mnozí mě jistě hned jako správní znalci rokové historie doplníte, že na téhle nahrávce z roku 2001 není v základní sestavě překvapivě uveden žádný hráč na klávesi, jen jsou tu zachovány některé party Igora Koroševa, ale co je důležité a hlavní, o celou tu mnohobarevnou omáčku, jak se říká, se tu postaral celý slavný symfonický orchestr z kalifornského San Diego a právě z alba Magnification jsem jako ukázku vybral moc hezkou skladbu jménem Spirit of Survival.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: No a já tu mám opět takové to povinné a tradiční a tentokrát sobotní filmové okénko, kdy zavzpomínáme na kultovní filmovou trilogii Zpátky do budoucnosti. Budoucnosti, kterou jsme už na časové ose mimochodem překonali, alespoň tu, do které se hrdinové, které tu nezapomenutelným způsobem stvárnili Christopher Lloyd a Michael J. Fox, vypravili v tom druhém díle. Nicméně nás dnes bude zajímat pro změnu ten závěr téhle trilogie, ta trojka, kde se ta výprava koná opačným směrem ke svým kořenům na Divoký západ, kde tam na takové lidové slavnosti nehraje nikdo jiný než právě ZZ Top, a to osobně hrají v podstatě sami sebe a zazní tam v jejich podání právě tahle skladba.

0: Radio Beat. Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
1: Hergot, to jsem se...
2: No, vidíš.
3: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.

0: rockové legendy. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu B.
1: Island UFO, přílet, přistání UFO, to je název skladby, kterou si teď v rámci našeho víkendového dvouprofilu vychutnáme, a protože na řadě jsou Yes, je jasné, že tím mimozemským zjevením není nikdo z té druhé party, že tu bude znít muzika, kterou v roce 1978 společně nahrála hvězdná sestava John Anderson, Chris Squire, Rick Wakeman a nakonec Alan White, bubeník známý třeba i díky spolupráci s Johnem Lennonem na jeho slavném albu Imagine. No a právě tenhle přílet mimozemšťanů otevírá druhou stranu původního LPčka s názvem Tormato.

0: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: No a po filmovém okénku si teď s dovolením neodpustím ještě výlet do prozměnu televizního seriálu a budou to Sběratelé kostí. Ano, právě v jedné z jeho epizod se v roli otce jedné z členek toho vyšetřovatelského týmu neobjevil nikdo jiný než sám kytarista ZZ Top, to je pro nás dnes důležité, Billy Gibbons, který tu hrál sám sebe, kromě neodmyslitelných vousů měl i tu svou typickou čapku a vůbec oblečení, ve kterém vystupuje na pódiu, no a jako takovému rebelskému dědovi mu ta jeho dcera s manželem nechtěli půjčovat vnouče, prý aby ho neskazil, no a on teda jako nejen, že ho neskazil, ale podídil mu ještě k tomu parádní tetování, myslím, že to tedy bylo takové to, co se dá pak odstranit, umít, a vyléčil mu chronickou nespavost, no a čím jiným než pořádným jižanským Big Beatem. No a jednou ze tří skladeb, která tu v tomto díle od ZZ Top zazněla, byla následující krásná bluesovka, už podle názvu Blue Jean Blue, no a naposledy vás už tím pádem dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogo. Užijte si odpoledne s Danem Kohoutem a já se na vás budu těšit hned zase zítra.

0: Radio Beat.
1: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede alkohol. Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
4: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
5: Jo, Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby?
5: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
6: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. O letním slunovratu bude u Litomyšle odhalena nová modernistická kaple. Autorem jejího návrhu je architekt Petr Hájek. Objekt vznikne jako součást městského projektu Cíle cest. Většinu peněz na kapli poskytne podle starosty Daniela Brýdla radnice.
8: Půjde o betonový kvádr o rozměrech 3x3x9 metrů a bude to na místě vlastně tištěno tím 3D betonovým tiskem. My na to máme v tuto chvíli vyčleněný opět 1 milion korun. Oni náklad budou asi vyšší, ale pan architekt si zajistil, myslím, sponzorsky nějaké firmy, takže opravdu z rozpočtu města by nemělo jít více než 1 milion korun.
7: Podle architekta má stavba v sobě zakódovány principy z geometrie, optiky a akustiky, které zesilují spirituální atmosféru místa. Při slunovratu budou paprsky slunce procházet otvory ve stěnách a využijí se i zvukové prvky. Jeden z nejpopulárnějších sci-fi seriálů se s dalšími příběhy nevrátí. Amazon nový projekt ze světa Hvězdné brány zrušil. Důvodem byly obavy, že by nebyl schopen zaujmout širší publikum. Příběh ho pravděpodobně sledovali jen zarytí fanoušci. Na konci roku se uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře, promění se v nové muzeum, stálá expozice totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní, důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
6: Radio Beat. Classic Rock.

0: archívu dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na rádiu Beat.
1: Jak dokáže být ta rocková muzika rozmanitá, jak ten big beat dokáže být rozmanitý, to nám potvrzuje dvojprofil tohoto víkendu, tedy kapela Yes a nebo Versus se říká, že ZZ Top. Úplně jiný pojetí. Ze strany ZZ Top bluesová muzika, jižanský rock by se taky dalo říci. No a na straně druhé Yes, britská kapela, která to vzala úplně z jiného konce. Nebudu vysvětlovat, proč nakonec Jirku Rogla, mého kolegu milého, jste poslouchali celý dopoledne, tak víte, jaký je rozdíl mezi těmi to dvěma hvězdnými partami, co se budeme povídat. Tak pojďme začít kapelou Yes. Po druhé hodině je 14 hodin a 9 minut od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Going for the One. To je 8. album kapely Yes. Nahrávali ho v roce 1976 v oblíbeném švýcarském studiu v Montreux. V 77. potom tato deska vyšla u Atlantic Records. Autorem obalu alba je firma Hypnosis. Ta dělala mraky alb různým slavným kapelám, ale Yes si zvlášť oblíbili. Třeba Close to the Edge, že ho pamatujete na ten nádherný přebal. No nic, tomu se určitě ještě dostaneme. Kapela nahrála toto album, tedy kapela Yes nahrála album Going for the One ve složení John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Rick Wakeman a Alan White. To znamená taková ta klasická sestava. A ještě jedno upozornění, až uslyšíte písničku Wonder Stories z tohoto alba z roku 1977, jak se to odlišovalo od toho trendu, který ve světě v té době, v těch 70kách už letěl. To znamená punk. Jo? Jednoduchá muzika, přímočará, drzá, ba můžeme říct i v některých momentech agresivní a vedle toho tady ten vzdušný, nádherný hudební oblak, který mému uchu lahodí, přátelé. Kapela Yes, Wanderer Stories, rok 1977.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: retro a k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Kapela ZZ Top, jak všichni dobře víme, vycházela z bluesových kořenů. Ty první nahrávky byly opravdu takový syrový, bluesový, i do boogie, jak bylo před chvílí řečeno. To je fakt a ta muzika vždycky byla taková jadrná. Potom přešli takovým tím obdobím, kdy se dostávali do takového hladšího blues, elektrického blues, kde vznikaly takový ty fantastický hity, to je to období písní jako třeba Lex nebo Vyvadla z Vegas, což je vlastně taky cover od původně od Elvise Presleyho a Bůh ví, jestli on to ještě někde nesebral jinde. V každém případě potom kapela ZZ Top zase přešla k těm svým kořenům do toho jadrnějšího, hrubšího, špinavějšího blues. Špinavější je myšleno samozřejmě pozitivně, přátelé. Pojďme do roku 1994. Vyšlo album Entira, to je 11. album kapely ZZ Top. Je to album, který bylo natočeno v té klasické sestavě, té trojice. Billy Gibbons, Dusty Hill a Frank Bird. Nejslavnější skladba, nebo nejznámější možná z tohoto alba Entina je Pincushion. My ovšem si zahrajeme další velký hit, který často slyšíte na vlnách Rádia Beat. Já mu říkám pch. Říká, ta písnička se jmenuje pch. Jo, ona se tak píše, no. Ale je to PCH, prosím vás.

0: celý víkend na beatu.
1: Kapela Yes, jedna z nejoriginálnějších, co se týče soundu, tedy zvuku kapely, což je vlastně poznávací značka, dá se říct. Kapela vznikla v Londýně v roce 1968 a založili ji dva chlapíci, kteří byli základem týhletý party, základem toho soundu, základem toho zvuku. Ti dali tu originalitu kapele Yes. Tedy byla založena zpěvákem Johnem Andersonem, všichni známe, ale luxusním baskytaristou Chrisem Squirem, který ho zdravím do rokového nebe. Ta jeho basa, to je něco neskutečného. Anderson už nahrál předtím single z The Warriors, beatovou kapelou, kterou založenou jeho bráchou Tonym, a později se ještě naspíval několik singlů pro značku Parlophone Records pod pseudonymem Hans Christian. Byl taky krátce členem kapely Gun Squire, tedy Chris Squire, byl členem kapely The Sign a jeho styl hry na basovku byl výrazně ovlivněn Johnem Entwistlem, členem kapely The Who. No, já se zastavím ještě u toho Chrise Squirea. Ta jeho basa je prostě neskutečná. Používá ten nástroj jako samozřejmě ten generál bas harmonie písní, to je jasný, ale zároveň ho používá i jako melodický nástroj. Envistel dělal to samý, tady je jasná spojitost, ale přesně takhle na basu hrál třeba, nebo hraje Paul McCartney. Jo, nebo Ježíš Maria, teď mě to vypadlo s Gabrielem, no, s King Crimson hraje. Tony Levin, to je ten samý způsob hry. Každý má tedy svůj originální, ale je to ten model používání baskytary jako nejen tedy nástroje, který tvrdí muziku a drží harmonii, ale vytváří i melodické linky. To je prostě fantastický. A takovouhle basu poslouchat, já nevím, jak vy to máte, ale já mám vždycky z toho husí kůži. Tedy husí kůži ne hrůzou, ale nadšením. Pojďme k první desce kapely Yes. Ta vyšla v roce 1969, je to eponymní deska, tedy jmenuje se Yes. No a na tomhle albu najdeme i skladbu Herald Land. Tady jsou Yes, jejich první album, eponymní album, rok 1969, skladba Herald Land.

0: rockové legend. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Zatímco muzika kapely Yes dodává člověku spíš takovou duchovní energii, že se musíte do ní zaposlouchat, do té jejich muziky, a v tu ránu z vesmíru proudí určitý fluidum, který vám dodá krásný sny a krásný pocit. ZZ Top na druhou stranu jdou jakoby od země, nechci říkat z pekla teda, jo, ale od země, a dodávají svojí muzikou takovou tu zemskou energii, tu ohňovou, tu fyzickou. No, proč o tom mluvím? Za chvilinku pustím skladbu, která má neskutečný grády. Jmenuje se Drive by Lover. Je z roku 2012, tedy z alba La Futura. Album La Futura je 15. album ZZ Top. No a jedná se o první LPčko od roku, nebo teda album od roku 2003, kdy kapela vydala výbornou desku Mescalero. Už na albu Mescalero se vrátila k těm kořenům, o tom jsem mluvil, k tomu špinavému blues, jak tomu rád říkám. No a album La Futura má přesně ten skvělej sound, takový ten původní, zemitej, ze země ohňovej, tak bych to řekl. Ano, dovolte, abych tuhle skladbu poslal teď do Spořic, teda Řepčic, promiňte, pletu už ty, už jsem starý, jsem všude někde byl a to. Řepčic, prosím vás, do Středohoří, kde na baráku našem, takovém baráčku, je moje žena Sára, a teď tam kope nějaký poklady, mi posílá nějaký fotky furt. Vypadá to, že barák za týden už nebude existovat, ale uvidíme, třeba to dobře dopadne. Tak Sáry, aby se ti dobře kopalo, jo. Tak Drive by Lover, to je fakt píseň pro kopáče. Pro horníky.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test upozorňuje na takzvanou smrskflaci, kdy výrobci zmenšují obsah balení při stejné ceně. V Česku tato praxe není výslovně zakázána. V některých státech EU, například ve Francii, Rakousku či Maďarsku, musí být na změnu obsahu povinně upozorněno. Skanzen na Veselém kopci na Chrudimsku zpřístupnil novou historickou stodolu. Roubený objekt z roku 1857 byl přenesen z Boru a z Kutče a má neobvyklou konstrukci se zesílením kvůli těžké střeše. Více Jiří Pokorný, etnolog a pracovník Metodického centra Národního muzea v přírodě.
2: Stodola je vlastně atypická tím, že zde nenesou tu střechu, ty roubené trámy, ty obvodové stěny, ale v podstatě to má vnitřní sloupy dřevěné, na které je posazený ten krov. Pak je to samozřejmě zavětrováno, aby se to nehýbalo do stran pomocí pásku, a tato konstrukce v podstatě vynáší celou váhu toho krovu.
1: Nová personalizovaná vakcína proti melanomu snižuje riziko návratu rakoviny. Kombinace vakcín intismerana imunoterapie po 5 letech snížila riziko recidivy nebo úmrtí o 49% a zvýšila celkové přežití pacientů. Léčba měla jen mírné vedlejší účinky a nyní pokračuje 3. fáze klinického testování. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Ano, v skutku unikátní spojení. Je 15 hodin a 8 minut, Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Já jsem si teď pro vás, přátelé, připravil takový soupísní. Yes Alba Talk, kapely Yes, který vyšlo v roce 1994, mám dojem, ano, v 93. ho chlapci natáčeli. Je to album, který je natočený v takový ty další hvězdní partě kapely Yes, Jill Anderson samozřejmě, Trevor Rabin, Tony Kaye, Chris Squire, tam nesmí chybět, a Alan White. Tedy abych to ještě upřesnil, John Anderson zpěv, Robin kytara, Tony Kaye hamontky, Chris Squire basa samozřejmě a Alan White bicí. No a to album je takový pozapomenutý, že já to slovo nesnáším nikdy, ale je pravda, že z něj vzešly docela velký hity. Asi ten nejznámější se jmenuje The Colin, taky hrajeme na rádiu Beat, pak je výborný oplodňovák, přátelé, I'm Waiting. Doporučuji tu album, pokud máte rádi tuhle muziku, pokud máte rádi kapelu Yes, si ho pořídit, ale vy, co máte rádi Yes, tak ho určitě máte. Real Love, State of Play, Walls a tak dále a tak dále. Ale nejkouzelnější na téhle desce je to závěrečný trojpísní Endless Dream. Říkal jsem soupísní, jsou ze tří částí se skládá. Endless Dream, Silent Spring, Endless Dream Talk a Endless Dream tedy jako závěr. Je to něco neskutečně nádherného. Já když jsem to pouštěl různým lidem, tedy hlavně dámám, teda ano, tak vždycky byly okouzlené, ať byly jakýhokoliv zaměření, jo, jakýkoliv povahy. Vždycky si z toho ty lidi brali něco pro sebe, protože tato muzika, nemusíte rozumět textu, jo, to vůbec na tom nezáleží. Můžete poslouchat klidně Schumana a jeho houslový koncerty, jako nebo koncerty, nebo skladby pro smyčcový orchester, tak tam netřeba žádného textu, ale vnímáte tu atmosféru a to poslání, to poselství té muziky, ten pocit, to je ono, takhle jsem to chtěl říct. A to přesně čiší z toho trojskladbí, když to mám říkat, z Alba Talk od kapely Yes, Endless Dream. Vemte si tam, co chcete. Je to pro lidi, kteří jsou třeba ve srabu, prdeli zrovna, a může jim to přinést nějakou energii. Může to i rozesmutit. To je jedno. Lidem, kteří jsou v pohodě a nemají žádný problémy, tak jim to může přinést uklidnění v tom každodenním schonu. Každému, kdo má nebo nemá starosti, tak to něco přinese. Věřte mi, a to nejsem žádný takový ten ezoterista, který jako tamhle někde něco vzývané, já jsem normální opilec, který vnímá muziku tak, aby byla co... aby měla co největší mrt. Asi tak. Pojďme na to. Album Talk, kapela Yes a trojsklad B, jak jsem to tady sestřihal, Endless Dream.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: do hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: Ano, noříme se do hlubin hudebních archivů těchto dvou skvělých kapel. Doufám, že jsem se zanořil vkusně a že ta atmosféra je výtečná. Nakonec album Talk kapely Yes, to je fakt mistrovské dílo. Ale pojďme zase zpátky do toho jadrného blues, do toho jadrného boogie, který taky potřebujeme k životu. Kurňa, kdo by si rád nezatrsal s hezkou holkou nebo ženou, že jo? Když to tam proudí, ta bluesová muzika. A já vám teď jednu nabídnu. Yes Alba, ZZ Top's first album. To je debutový album této kapely, vyšlo v roce 1971. Je tady spoustu původních písní z dílny Billyho Gibbonse, Dustyho Hilla, Franka Birda a taky Billyho Hema, který produkoval tohle album. I jsou tady nějaký cover verze, ale o to nejde. Já vám teď pustím skladbu, která je skvělá, přátelé. To si zase ohulte na plný pecky, protože skladba Going Down to Mexico z roku 1971, tedy z alba ZZ Top's first album, opravdu stojí za to, abyste si to pustili na plný pecky.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Trocha art rocku a k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: No přátelé, teď pojďme k albu, který je taky velice zajímavý a hlavně kapelu Yes posunulo zase o nějaký level vejš. To album se jmenuje Tomato a je to 9. album kapely. Vyšlo v roce 1978 a znamenalo pro ten art rockový svět nebo art rockovou scénu nebo progressive rockovou, jak chcete, velký zlom, protože to byl posun zase o něco nebo o pár krůčků, možná kroků dopředu. Je nutný zdůraznit, že kapela Yes patřila k těm lídrům té progressive rockové scény nebo art rockové scény a určovala vlastně ten směr. A to neznamená, že to byl nějaký akademický, nějaká akademická pičovina. Prostě svýma skvělýma skladbama, přístupem k té muzice, dokázala muziku pořád posunovat o nějaký stupně dál. K takovýmhle kapelám můžeme řadit tedy kapelu Yes nebo Floydy, samozřejmě Nice, ty netrvaly zase tak dlouho, to byly spíš 60. nebo konec 60. let, ale i další kapely, které nastupovaly a nastupují až do dnešních dnů. To chci jenom zdůraznit. Hudba má prostě svůj progres a svůj vývoj. Tak, pojďme k albu Tomato, to je 9. album kapely Yes. Nahrávali ho v roce 1977, to jsou fakta tedy, do roku 1978 a vyšlo v 78. No a najdete tady i skladbu Circus of Heaven. Tady jsou Yes.

tiger.

0: Celý víkend na beatu.
1: No přátelé, a teď pojďme do takového přechodu, co se týče kapely ZZ Top. Jak jsem říkal, to je jejich první album, z kterého jsme si hráli samozřejmě, ZZ Top's First Album. To bylo ještě takový to bluesový, hodně hrubý, špinavý blues, jak tomu rád říkám. Tak to pokračovalo i dalším albem Rio Grande Mute nebo Tres Hombres z roku 1973. Všichni si dobře pamatujeme. Album Fandango, vynikající z roku 75. Texas, rok 1976. A pak nastal takovej zlom. Od roku 1976 do roku 1979, to znamená 3 roky, ZZ Top mlčeli a pak vydali album The Gelo a tam už byl ten posun k takovému tomu Electric Blues. Já proti tomu vůbec nic nemám, to jsou skvělý pecky. To jede jako svině, začaly se točit výborný klipy s krásnýma holkama, jak se jim říká, s těma dlouhýma nohama až na zem, vysokých canic. Tomu říká ano, ano, tak to bylo s albumem The Gelo, pak přišlo album El Loco, a pak Eliminator, kde byly ty největší hity toho popového období kapely ZZ Top. Pak Afterburner, Recycler, Entina, Rhythmin a pak Mescalero z roku 2003 a La Futura 2012, kdy se kapela jakoby vracela ke svým kořenům. Ale zpět jdeme do roku 1980. Jedna album El Loco. A tady je výborná skladba, která byla takovým tím jedním z těch velkých hitů kapely ZZ Top v tom, dejme tomu, poprokovém stylu. Ano, ta skladba se jmenuje Pearl Necklace.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na plavbu po Labi.
2: Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou zahájila plavební sezonu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad.
1: Velká Británie se chystá změnit design 5-librové, 10-librové, 20-librové a 50-librové bankovky. Zmizí z nich osobnosti britské historie, nahradí je zvířata. Dlouhšího výběru britské centrální banky pro zásadní přepracování designu bankovek se dostalo 18 zvířat, včetně lišky, čmeláka nebo kuny. Velké překvapení čekalo na archeology pod podlahou kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku. Objevili tam velmi dobře dochované pozůstatky románského presbytáře neboli kněžiště z první poloviny 13. století. Nález úplně změnil pohled na tamní kostel. Dosud totiž byla jeho středověká podoba neznámá kvůli jeho pozdějším přestavbám. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

0: jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: Ano, ZZ Top a Yes, to je skvělá kombinace, přátelé, ale pojďme ke kapele Yes. Já tím chci říct, že je skvělá kombinace, že se úžasně doplňujou. To jsou dva žánry proti sobě, jeden lepší než druhý. Tedy aspoň pro mě. Nevím, jak pro vás, ale věřím, že se mnou sdílíte tenhle ten vkus, tenhle ten názor. Union, to je 13. album kapely Yes. Album produkovali Jonathan Elias, John Anderson, Steve Howe, Trevor Rabin, Mark Mancina, Eddie Offord a Billy Sherwood. Takže v podstatě velká banda muzikantů, který do toho kecali ze všech různých stran. Ale ono to přineslo svoje ovoce, protože to album je fakt vynikající. Připomínám, že vyšlo v roce 1991. Čím je taky ještě zajímavý, že se na něm, kromě producentů teda, podílelo spoustu muzikantů, který se pronuli do té producentské role, to je jasný. Tak základ, přátelé, jo, na tomto albu. John Anderson zpěv, Chris Squire, basa Trevor Rabin, kytara Tony Kaye, klávesy Alan White, bicí Bill Bruford, bicí. Vidíte, že se kluci sešli tak nějak dohromady všichni. Rick Wakeman, klávesy, Steve Howe, kytara. No to je úžasný. To je v podstatě takový prostoupení, prolnutí různých obsazení kapely Yes. No a co se týče dalších muzikantů, kteří nahrávali, tak to jsou mraky skvělých jmen. Já můžu tady jenom zvýraznit nebo vypíchnout Steve Walkerou, synťáky, nebo Tony Levin, baskytara, můj oblíbený baskytarista, že jo, Billy Sherwood, baskytara taky, kytara, klávesy, zpěv. No prostě tady se sešlo na tomto albu, tedy na albu Union, opravdu plejáda vynikajících muzikantů. My si z tohoto alba pustíme skladbu, která se jmenuje More Real Life, Let Go.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: obstát.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu B.
2: Ano, pokračujeme v tomhle krásném spojení, který nám opravdu obohacuje vkus a ten Big Beatový život. Ale ještě zpátky k té písni, která dozněla. Beatles, poznali jste samozřejmě, All You Need Is Love. Vše, co potřebuješ, je láska. Já strašně rád tuhle tu pecku pouštím do eteru, protože ona má neskutečný poselství. Já budu stručnej, jo. Jsme v době, kdy to všechno strašně letí, honíme se za prachama, všechno je drahý, že jo, benzín, nafty a teplo a já nevím co, všechno, světlo, ble, ble, ble. Teď ty AI, že jo, tady ty pičoviny, já vím, že jsou důležitý, ale přesto mi to přijde jako pičoviny, mobily a tak dále, pomalu nevidíte lidi, že by se bavili spolu, ale spíš sedějí proti sobě a baví se přes mobil, to, ale pozor, to není utopie, to je fakt. To jsou takové věci, které mě strašně rozčilují. Já nevím, jak vás, ale já věřím, že to byťácký publikum, tedy posluchačstvo, tedy posluchače Rádia Beat, jsou lidi, nebo jste lidi, který se sejdete spolu, normálně se bavíte a teďka v létě třeba grilujete, v zimě, já nevím, jdete do hospody na pivo a bavíte se normálně, ale přijde mi ten svět přetechnizovaný, přebuzený, hlavně tím, že jsou lidi odkázaní, no ono to ten svět tak spěje na peníze, aby vůbec přežili. Zkrátka, vrátím se k té původní myšlence, tedy k názvu kapely Beatles, All You Need Is Love. Přátelé, vše, co potřebuješ, je láska. A o tom to je. Když nebudeš mít lásku ve svých blížních nebo sám v sobě, tak seš prostě v prdeli. A můžeš, a tě z toho nedostane ani prostě nějaký kariéry, manažerský a tak dále. Víte, co chci říct, jo? Buďme v pohodě, kurňa. Tak, ZZ Top. Hele, výborná pecka. Živák. Nebudu to nějak komentovat, prostě to jenom pustím. I am bad. I am nationwide.

0: Triko? Černé.
1: Potisk? Černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Do hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Radio Beat.
2: No a teď velice zajímavý album kapely Yes, který se jmenuje Drama. Je to 10. album kapely. Nahrávání probíhalo v roce 1980. To album vyšlo pak v roce 1981, respektive na přelomu roku 1980 až 81. Proč zajímavý? No tak všechny alba kapely jsou samozřejmě zajímavý, ale tady jde o velice vzácnou výjimku, totiž jde o první album kapely, na kterém nespíval John Anderson. Hlavní vokály tady zpíval Trevor Horn, který byl rovněž producentem alba. Autorem obalu alba je Roger Dean. To je jenom pro technické doplnění. Takže jaký bylo obsazení kapely? Trevor Horn, zpěv a baskytara, takže on byl především kytarista nebo baskytarista, Steve Howe, kytara, Chris Squire, baskytara, Jeff Downes, klávesy, to je další vynikající muzikant, který se objevil v kapele Yes, a Alan White, bicí, perkuse, no tak tohle jméno samozřejmě známe. Takže tím toto album bylo zvláštní, protože jak jsem na začátku toho odpoledního vysílání řekl, že John Anderson a Chris Squire byli tvůrci tady toho úžasného tělesa, který mu říkáme Yes. Ano, ti vytvořili ten zvuk, tu značku týhletý luxusní progress rockový nebo art rockový, chcete-li, kapely. A najednou vidíte, jak ten život se tvaruje, někdo přijde, zakladatel odejde a jsou tam noví. A pozor, neznamená to, přátelé, že by značka šla do prdele. Vůbec ne. Jo, poslechněte si písničku Run Through the Light. Kapely Yes, bez Andersona. A furt to hraje skvěle.

0: galaktyckiego Boogie. ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: No a art rock a nářezy kapely ZZ Top, to mě osobně teda fakt, přátelé, vyhovuje, protože se to krásně prostřídává a tvoří to takovej bezvadný pocit energie a snad až duchovná, a tahle ta kombinace mě opravdu velmi vyhovuje. Nevím, jak vám, doufám, že taky. Ale pojďme zpátky k té energii. XXX. To je album kapely ZZ Top, který vyšlo v roce 1999. Billy Gibbons byl producentem tohoto alba. A tahle deska je taková zajímavá, takový průřez skladeb, který jakoby reprezentují tu tvorbu kapely ZZ Top. Obsazení bylo tedy ještě to klasický, Billy Gibbons, Dusty Hill a Frank Bird. Jeff Beck se taky přičinil k tomuto albu, nebo přičinil k tvorbě tohoto alba. Hrál v jedné písni, která se jmenuje Hey Mr. Millionaire. Ano, ale já vám pustím teď skladbu, která se jmenuje Fearless Boogie. A je to taková ta klasická reprezentativní skladba tvorby kapely ZZ Top. To znamená, že to má ten, jak to říct normálně, tak jako nechci mluvit jako vznosně. No má to, má to toho ptáka, jakoby ten šmrnc kapely ZZ Top, Fearless Boogie, rok 1999, album kapely ZZ Top XXX.

0: Ahoj býťáci, tady je zde návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Břešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
4: Další.
5: Tak, co pak vás k nám přivádí?
6: Mně se tady udělalo... Pane doktore, podívejte, takový jako drážky.
5: Ukažte. Aha.
6: Je to vážné?
5: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
6: Co to je?
5: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
7: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
8: Jen to trochu leze do peněz.
7: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin. Na Rádiu Beat.
9: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Prodeje ojetých vozů teď před létem rostou, v květnu se jich u nás prodalo přes 76 tisíc. Skoro třetinu trhu tvoří auta do 100 tisíc korun, která mají v průměru 19 let a vysoký nájezd. Průměrná cena ojetiny stoupla na 328 tisíc a téměř polovina prodaných aut má automatickou převodovku. Posádka ISS dostala pokyn schovat se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul. Více Roman Všetečka.
11: Minulý pátek bylo na mezinárodní vesmírné stanici rušno. NASA dala pokyn části posádky ukrýt se v lodi a připravit se na možnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Po zhruba 2 hodinách byli astronauti instruováni, aby se vrátili zpět ke své práci. 4 astronauti mise Crew 12, kteří se nyní nacházejí na stanici, dostali v pátek v 9 hodin ráno tamnějšího času od řídícího střediska NASA příkaz vstoupit do kosmické lodi Crew Dragon, která je od jejich příletu připojena ke stanici. Týkalo se to 2 amerických astronautů, francouzského astronauta a ruského kosmonauta. A také jednoho astronauta, který předtím přiletěl s ruskou posádkou. Ruská agentura Roskosmos v pátek oznámila, že její odborníci zjistili na palubě mezinárodní vesmírné stanice 2 úniky, avšak že posádce nehrozí bezprostřední nebezpečí. Více se dočtete na techne.cz.
10: Policie začne o prázdninách používat elektronické bloky na pokuty. Digitální aplikace má omezit chyby, kvůli kterým se část pokut ruší. Nový systém se zatím objeví jen na vybraných silnicích, papírové bloky zůstávají jako záloha. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Celý víkend na beatu.
1: Kolik je hodin? 17:14, takže nám ten čas letí jako svině. Dan Koul vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Před chvílí krásná píseň, už tedy samozřejmě velkolepej hit a patří do klenotnice repertoáru světového Big Beatu Heavy Horses Jethro Tull. Heavy Horses, tažní koně, velice užitečná zvířata. Přátelé, na stáří, no tak já už jsem starý, ale tak jsem si říkal, že to nějak ještě můžu říkat na stáří, jo, že já bych toho koníka chtěl, ale je to taky oser trošku, musíte se o něj starat, no. Nevím já, jestli ze svou leností bych to dokázal, ale to je jenom takový návrat. Písně Jethro Tull, Heavy Horses. Pojďme dál, yes. Turnaround Situation. To je skladba, která už pochází z toho nejnovějšího alba kapely Yes, který vyšlo 12. června, přátelé, bacha, 2026. To znamená včera. Haha, takže to můžeme oslavit. Současní členové Yes jsou Steve Howe, tohle jméno známe, Jeff Downes taky, John Davison, to je novější, Billy Sherwood taktéž a Jay Schellen. S hrdostí oznamují tito chlapci, tato pětice, že jejich 24. studiový album s názvem Aurora vyjde, nebo tedy už teď vyšlo 12. června 2026. Tak co říkáte? Tedy ještě bych tady poznamenal, Steve Howe říká, nahrávání, cituji, ano, nahrávání této desky bylo radostné, šance hrát, prozkoumávat a dát hudbě všechno. Vždycky šlo o spolupráci. Někdo může napsat píseň, ale dokud do ní každý nepřidá svůj podíl, není to doopravdy píseň. Yes. Nesnažíme se napodobovat minulost, neseme ducha Yes před a měníme ho v něco nového. Konec citátu. Já myslím, že Steve Howe to řekl velice dobře. A co se týče přátelé té spolupráce, znám to z vlastní zkušenosti. Napíšete pecku, fajn, může být dobrá, fajn, může být debilní, to už není tak fajn, ale když přizvete kolegy, muzikanty, kteří cítí jako vy, nebo podobně se cítí tu muziku jako vy, nebo i ten text, tak pak vznikají úžasné věci. A to je případ právě i té desky Aurora kapely Yes, jak o tom mluvil, nebo jak jsem vám to teď zprostředkoval, jak o tom mluví Steve Howe. Turnaround Situation, to je jedna z pecek nového alba Aurora kapely Yes.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a teď se pojďme vrátit k tomu opravdu pravýmu blues, protože jdeme do začátku, no, už pokročilých začátků kapely ZZ Top. Texas, Texas by se dalo i vyslovovat, jo, ale po španělsku, že, Texas, to je pátý album kapely ZZ Top, který vyšlo v roce 1977. Bill Ham, manažer kapely, produkoval toto album. Bill Ham je velice zajímavá postava a nesmíme tohoto člověka, tohoto producenta opomíjet, protože se opravdu zasloužil o velký úspěch a v podstatě popularitu kapely ZZ Top. Ti producenti jsou tak jakoby schovaní, nikdo je nezná, že jo? Všichni vnímají ty muzikanty jako hvězdy, ale ti producenti opravdu dávají směr v mnoha smyslech té kapele, tak si vemte Epsteina od Beatles a tak dále, a tak dále. Tak pojďme k albu Texas, jak jsem říkal, pátý album. Tady jsou dva hity, který bych upřednostnil z tohoto alba, tedy především single El Diablo, It's Only Love. No a ten třetí, no rozhodně tu skladbu, kterou vám teď pustím. The Dollar Man, rok 1976, ZZ Top a ten pravej, hutnej, bluesovej zvuk.

0: Triko černé.
1: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

0: Jobstner.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: No a teď, přátel, uděláme takový úkrok stranou, tedy budeme se věnovat jednomu z muzikantů, kteří působili v těchto dvou skvělých kapelách, který konkrétně v kapele Yes, mám na mysli, ano. Ellen White, to jméno znáte, vy, co posloucháte Big Beat a máte trošku přehled. To byl anglický bubeník, výtečný bubeník, který právě spolupracoval s kapelou Yes. Zemřel nebo opustil tento svět v roce 2022, 26. května. Konkrétně bylo mu 72 let. Výborný muzikant, co si budeme povídat. Působil tedy v kapele Yes, spolupracoval taky s mnoha dalšími muzikanty, mezi který patřili například John Lennon nebo George Harrison, Joe Cocker, vidíte, že už jsou chlapci společně v tom rockovém nebi, Ginger Baker nebo The Ventures. To bylo pole působnosti Alana Whitea. Natočil solové album v roce 1976, který se jmenuje Ramshackle. Z tohoto alba budeme pouštět skladbu, která se jmenuje My Way Wreck. No ale natočil i album vlastně takový solový pod názvem White, který se jmenuje eponymně tedy White z roku 2006. No a potom je tady obrovský výčet alb s kapelou Yes. Tam to opravdu šlo vlastně od toho počátku Yes Song 73. Tales from Topographic Oceans, stejný rok, Relayer 74. Going to the Yuan 77. Tomato, Drama, Big Generator, potom slavný album 91-5, Union, Talk a všechny tyhle ty alba obrovský. Tam se podílal tento geniální bubeník Alan White. Tak pojďme k té jeho solovce, rok 1976, album, který se jmenuje Ramshackle. No a já vám pouštím skladbu

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: hudebných archívů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: Pojďme do nové doby kapely ZZ Top, ale vlastně k návratu ke kořenům. Už jsem o tom několikrát mluvil, že ZZ Top nějak začali. Začali tím klasickým blues, tím špinavým blues, znovu připomínám. Pak se dostali do takového pop-rockového módu, kde ovšem získali obrovskou popularitu po celém světě. To je jasný. Už jsem zdůrazňoval takové skladby jako Lex, Viva Las Vegas. To byly, prosím vás, takový ty alba jako Eliminator z roku 1983. Začalo to vlastně albem z roku 1981 El Loco. Ale Eliminator a Afterburner, Recycler, to byly ty alba, které vynesly kapelu ZZ Top na tu, jak to říct, poprokovou scénu. Můžu to takhle označit? Já myslím, že určitě. No a my se teď pojďme vrátit nebo vlastně posunout do doby, kdy ZZ Top usoudili, nebo chlapi usoudili, že by mohli se, že bude nejlepší takhle. Vrátit se k těm kořenům toho zemitýho blues. No a to je případ i roku 2003. Já teď tady budu hledat, pozor, no a to je to moje oblíbený album Mescalero. Přátelé, Mescalero, to je jedna z nejkrásnějších desek kapely ZZ Top, tedy aspoň pro mě. Tam je ten návrat k tomu ryzímu blues a přitom to má ty koule, přitom to má ten mrd, že to šlape jako svině. Titulní skladba Mescalero, tak tu všichni znáte už z vysílání Rádia Beat. Two Ways to Play, další skvělá věc, no je jich tady hodně. A jedna z těch skvělých, krásných skladeb se jmenuje Peace. Tak pojďme si to vychutnat a pojďme se vrátit, jak já říkám vždycky, do toho amerického jihu ke krokodýlům a anakondám, prostě močály, černošský blues, big beat, tak jak má být. ZZ Top, rok 2003, Peace.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. O letním slunovratu bude u Litomyšle odhalena nová modernistická kaple. Autorem jejího návrhu je architekt Petr Hájek. Objekt vznikne jako součást městského projektu Cíle cest. Většinu peněz na kapli poskytne podle starosty Daniela Brýdla radnice.
2: Půjde o betonový kvádr o rozměrech 3x3x9 metrů a bude to na místě vlastně tištěno tím 3D betonovým tiskem. My na to máme v tuto chvíli vyčleněný opět 1 milion korun. Oni náklady budou asi vyšší, ale pan architekt si zajistil, myslím, sponzorsky nějaké firmy, takže opravdu z rozpočtu města by nemělo jít více než 1 milion korun.
1: Podle architekta má stavba v sobě zakódovány principy z geometrie, optiky a akustiky, které zesilují spirituální atmosféru místa. Při slunovratu budou paprsky slunce procházet otvory ve stěnách a využijí se i zvukové prvky. Jeden z nejpopulárnějších sci-fi seriálů se s dalšími příběhy nevrátí. Amazon nový projekt ze světa Hvězdné brány zrušil. Důvodem byly obavy, že by nebyl schopen zaujmout širší publikum. Prý by ho pravděpodobně sledovali jen zarytí fanoušci. Na konci roku se uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře, promění se v nové muzeum. Stálá expozice totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: roku, a k tomu špetka elektrického Boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No krásně nám to plyne, přátelé, a už jsme v poslední hodině odpoledního vysílání. Jinak prosím vás děkuju za SMSky, maily k tomuto tématu a vůbec k těm rádoby filozofickým úvahám, ale rozumíme si, Olgo, díky za krásnou SMSku nebo mail, co to bylo. V každém případě je to úplně jedno, ale ten názor mě moc pobavil a potěšil. Tak a pojďme dál, přátelé. Pojďme opět ke kapele Yes a k jejím de facto začátkům. Takovýmu středu kariéry. Art rockovej věk byl, jak už jsem dneska odpoledne poznamenal a porovnal, tak byl v takovém současném proudu, že art rock vznikal na konci 60. let, to víme, a pokračoval v těch 70. Zároveň jako reakcí na tenhle proud punkáči začali protestovat a vzniklo punkový hnutí, který bylo taky velice výživný a skvělý. A tyhle dva proudy, si představte, těch 70. šly vedle sebe. A to ještě musím samozřejmě přiřadit hard rockovou linku vedle toho, takže ty 70. byly nesmírně zábavný a nesmírně zajímavý. 70. leta, tedy jo, jestli jsem řekl 60, tak 60 byly taky samozřejmě zajímavý, ale teď mluvím o 70. No. A my pojďme k albu kapely Yes, tomu, který vyšlo v roce 1977. V 78. vyšlo, tedy v 77. bylo nahraný, natočený. Je to 9. album kapely Yes. Jeho nahrávání probíhalo v londýnském studiu Edvision Studios od prosince 77 do června 78, takže vyšlo v září v 78, aby jsme to upřesnili. Album produkoval Brian Lane se skupinou Yes, autorem obalu alba, jak jinak je, Hypnosis, firma, kterou jsem dneska zmiňoval, progresivní firma v té době v 60. 70. letech. Velmi, velmi slavná a žádaná. Složení kapely v té době, tedy v tom 77. potažmo 78. roce, byl John Anderson, Steve Howe, Chris Squire, Rick Wakeman, Alan White. No, partička, kterou velice dobře známe. Pojďme si s Alba Trmetou pustit skladbu Release.

0: Český top. Yes. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, za pár okamžiků dáme zase skvělou pecku od ZZ Top, která se jmenuje 2000 Blues a byla natočena v roce 1990. Ale ještě zpátky k skladbě, která odezněla, tedy hudba Praha, časy zlý. Já vám musím říct jednu věc, takový postřeh můj, nebo zkušenost, nebo jak to říct, když jsem tu skladbu hrál zpočátku na rádiu Beat, tak jsem se tak trošku na Michala zlobil, že to je takový pesimistický a co je, tak když jako jsme v nový době a všichni už jsme rozumní a nechceme války a nechceme tady ty ptákoviny a všichni chceme hulit trávu, hrát muziku a pracovat, že jo, a už nikdo nebude očekávat nějaký pesimistický okamžiky, protože svět bude krásný. No a vidíte, musím uznat svoji chybu, protože svět je takový, jaký je a opravdu text, když tady vyjmu, ono se to týká nejen jakoby takový ty všeobecný společenský situace, ale mezilidských vztahů. Tady jenom budu citovat z textu téhle písně Časy zlý. Plivíme jedem, aby měl druhý zlost. Třesem se hněvem druhýmu pro radost. A už to nejde zastavit, kam zmizel ten náš kdysi velký cit. No, přátelé, můžeme se ptát jenom sami sebe. Ale teď už zpátky k tématu ZZ Top. Rok 1990. To vyšlo album, který se jmenuje Recycler. Výborný album, 9. album americké kapely ZZ Top, nahráváno bylo během roku 1989. No a na tomto albu najdeme třeba skladbu Give It Up. To je velký hit kapely ZZ Top. Potom třeba ještě můžeme takový už menší hit Double Back nebo Tell It, Penthouse Eyes a tak dále. Ale krásná skladba, která je podle mýho vkusu nebo názoru opomíněná, ale

na rádiu Beat. Zazní samozřejmě. Tak ta se jmenuje 2000 Blues, jak už jsem předeslal. A to je tak krásná věc. Všimněte si, to album je z roku 1990. To znamená natočený už s bezvadným moderním zvukem. Hutným bluesovým zvukem. Není to taková ta takovej ten syrovej zvuk, ale už je takovej, jak to říct, nějak inteligentně sofistikovaný, to je debilní. Prostě to zní skvěle. No prostě bezvadný už podmínky pro to, aby kapela zněla, že když si to pustíte na nějaký velký bedny, tak se blahem potento, jo. Tak to zkuste se, ne abyste se potento, ale užijte si to stejně jako já. Volume doprava, přátelé, krásná atmosféra, typicky bluesová, na zamyšlení. Nemusíte se zamýšlet, ale sklidněte se. Já myslím, že to je výborný nápad, co říkáte? ZZ Top 2000 Blues, rok 1990.

0: úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Už jsem na to několikrát upozorňoval a Jirka Rogl určitě dopoledne taky. 90. byly pro kapelu Yes velkým přelomem z takového toho klasického artrockového modelu dlouhých skladeb a kompozicí, které jsou tady překrásné. Připomínám album Close to the Edge třeba, jo, a další. Tak se dostávali spíš takovým víc písňovým formám, jak to říct česky, no prostě ke kratším písním, jakoby, jo, aby to hráli i rádi a stejně se chlapci zaplať pámů neudrželi a stále zachovávali tu nádhernou kompozici, na kterou byli zvyklí a co je charakterizovalo. V každém případě Union je 13. album kapely Yes. Tohleto album produkovali Jonathan Elias, John Anderson, Steve Howe, Trevor Rabin, Mark Mancina, Eddie Offord a Billy Sherwood. Vyšlo v roce 1991. Roger Dean, slavný to výtvarník, je autorem tohoto obalu. A na tomhle albu najdete spoustu krásných pecek, který se hrajou dodnes, zaplať pámu. A vy, milovníci kapely Yes, je určitě dobře znáte. Třeba Evensong nebo Holding On, co bych ještě jmenoval takový větší Masquerade, to je velký hit samozřejmě. Saving My Heart, ale asi největším hitem alba Union je skladba Shock to the System. Rok 1991, Yes.

0: horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Možná i keltský osud máme, no. Podle toho, jak si to kdo přebere, v každém případě důležitý je si společně pokecat, vzájemně se respektovat, jestli jsme Kelti, Slovani, nebo já nevím, co ještě. Stages, to je výborná pecka od kapely ZZ Top z roku 1985. Touto dnes ukončím, tedy to odpolední vysílání, tedy ten dvojí profil ZZ Top a Yes. Zítra samozřejmě k mé radosti budem pokračovat, protože to je výborná kombinace ZZ Top a Yes. A mě to hrozně baví, doufám, že vás taky. Takže zítra dopoledne Jirka Rogl, odpoledne já se budu těšit na vás. No a teď večer už se na vás těší Radek samozřejmě a Roková pípa. Vy už to víte, už reagujete, nemusím na nic upozorňovat, nic připomínat. V každém případě zítra odpoledne od 14:00 se na vás bude těšit Dan Kohout. Mějte se hezky, čau.

0: Radio Beat.
1: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
4: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
5: Pohodový večer a ničím nerušený poslech dalšího vydání rockové pípy vám z býťáckého výčepu přeje Radek Leitl. Máme před sebou 4 hodiny, které si opět společně naplníme výběrem té nejlepší muziky na vaše přání, takže jestli si chcete dnes večer poslechnout vaši oblíbenou kapelu nebo skladbu, napište si o ní tak, jak už jste zvyklí, tedy SMS-kou na 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Kdo má ve své mobilu naši aplikaci, může samozřejmě využít i tu. No a pak je tady ta linka 210 32 33 34, kde si můžeme popovídat o tom, co byste dnes večer rádi slyšeli a taky třeba proč a komu byste právě tuhle píseň chtěli věnovat. Na rozjezd jsem dneska vybral hardrockovou klasiku kapelu Deep Purple, ale která bude ta další, to už je na vás.

0: Podníráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Anna a já bych měla přání zahrát svojí mámě, která momentálně slaví svoji 50. narozeniny. Teď jsme tady a chtěla bych jí zahrát písničku od Metallica Whiskey in the Jar.
2: Ano, což se docela dobře hodí na oslavu. Předpokládám, že 50. ta se slaví mohutně, takže i ta viska je tam někde v té flašce.
1: Tak, bude.
2: No a mamince teda k 50. taky přeju všechno nejlepší. Pokud jí udělá radost Metallica, no tak tím líp, tak to tam hned musíme poslat. Jinak tedy oslava, ať se vydaří. No a vám přeju samozřejmě hezký večer a mamince přeju do další 50. jenom to nejlepší.
1: Moc krát děkujem, mějte se. Díky.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Ahoj, Radku, tady Anes, Bohumína.
2: Ahoj, ahoj, Anesi.
1: Radku, dneska bych jsem si přál žádnou českou kapelu, ale přál bych si prostě svého oblíbeného zpěváka Petra a Gabriela.
2: No, taky dobrý výběr, to víš, že jo? To určitě dáme.
1: A dneska bych si to nechal zahrát čistě pro sebe, prostě a pro moji přítelkyni, kterou tady jsem, a pijeme tady vínečko, jo? A výběr bych nechal na tobě. Je mi jedno, jaká to bude skladba prostě, ale nechám to na tobě.
2: Dobře, v tom případě teda, když tě to nebude vadit, tak si přihřeju svoji polívčičku. Mně se od Petra Gabriela nejvíc líbí Salisbury Hill.
1: Salisbury Hill je výborná píseň.
2: Dobře, tak jsme si vybrali. No a já ti tedy děkuji, že jsi si vzpomněl zrovna na tohohle zpěváka. To už jsme taky dlouho nepouštěli. Mm-hmm. Takže Salisbury Hill posílám teď k vám do Havířova. A...
1: Ne, do Bohumína. Do Bohumína.
2: Teda, pardon, jsem tě přestěhoval. Tak do Bohumína a přeju hezký večer, ať si u toho vínečka s přítelkyní užijete jo, parádní
1: děkuju,
2: večer
1: děkuju,
2: a krásnou a muziku.
1: Děkuju moc, měj se krásně a zase se někdy ozvu.
2: Určitě.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Tady je Jirka. Chtěl bych nechat zahrát si pro sebe Michala Prokopa, blues milenců z Kina Svět. Moc to nehrajete. A je to jako odměna za to, že jsem minulý týden vyhrál 41. ročník turnaje v Kuličkách.
3: No, pane, jo, je to...
2: A bylo to ještě po 20 letech. Předtím jsem naposledy vyhrál. Před 20 rokama, takže moc děkuju.
3: Takže ty jsi 20 let čekal zase na další vítězství.
2: Ano, v roce 2006, ale to se jim porazil jenom 9, ale to z nás bylo 23 celkem, takže 22 kousků jsem porazil.
3: V Kuličkách.
2: V Kuličkách.
3: Neuvěřitelné.
2: Hrajeme to od roku 86.
3: No, pane, každý
2: rok.
3: Máte můj obdiv. Takže gratuluju, samozřejmě, to je úspěch jako hrom.
2: No. To je, no a ten, co s ním smluvil, to je můj brácha, a ten to vyhrál asi 8krát celkem.
3: Aha, tyjo, kuličkářská velmoc, koukám.
2: Ano, Košťálov. A může si brácha taky něco přát?
3: No, proč ne? Samozřejmě, uděláme to takový jako dva v jednom, jo?
2: Tak já ti ho předám.
3: Tak, a tak tvoje a přání? No, povídej.
2: Než to by Beastie Boys.
3: Sice je to úplně něco jiného, než chtěl brácha, ale proč ne? Dáme, samozřejmě.
2: You gotta fight for your right to party.
3: No, to víš, že jo.
2: Takže
3: dobrá.
2: Budu rád, když to zahraješ.
3: Jasně, děkuju. Jasně, dáme teda Michala Prokopa a hned potom jako dva v jednom takovou bonusovku dáme Beastie Boys.
2: Dobře.
3: Paráda.
2: Díky moc.
3: Tak mějte se, kuličkáři. Díky.
2: Vy taky v rádiu a hrajte takhle dál. Díky.
3: Budem. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na dnešní, bohužel už nedožité 54. narozeniny Vládi Šafránka, zpěváka kapel Valda Gang a Harley, mě upozornil býťák Jirka z Hradešic s tím, že bychom si tohoto zpěváka mohli dnes připomenout některou z písní, které tady zanechal. A prý bude na mě, co vyberu. A protože jsme si minulý týden v závěru rockové pípy hráli kapelu Valda Gang, tak to dneska prostřídáme, pustíme si Harley a na Vláďu Šafránka si vzpomeneme asi jeho nejznámější písni.

0: ten výčepní. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, pane Radku, úžasný a skvělý výčepáku. Jsem moc rád, že se slyšíme a jsem nadšený z toho, že teda bychom mohli spustit grupu Remons a pořádnou jejich vypalovačku. A jestli teda ještě můžu poprosit, protože Stáňa měla před dvouma dnama, nebo téměř před třema dnama narozeninový svátek, tak bych i pro ní, ale samozřejmě pro všechny býťáky, trošičku oživil reproduktory, aby se trochu oklepali, vyklepali prach, brouky, pavouky a prosím všechny býťáky, volume doprava a ať si poslechnou něco živější.
2: A já si myslím, že vybral si naprosto dobře. Remons, Blitzkrieg Bop, to ano. Si myslím, že zvedne býťáky asi za sedaček.
1: Já doufám, že aspoň ty většině býťáku uděláme, jak ty, tím, že to pustíš a moje maličko, že jsem malonko se snažil něco vybrat, radost.
2: Určitě. Mimochodem tedy Stáně přeju ještě dodatečně k tomu svátku všechno nejlepší. Předpokládám, že oslava proběhla, nebo
1: poslouchá,
2: ještě probíhá.
1: Slyší a už je celá se tetelí vlahem.
2: Dneska si myslím, že oslava ještě nějaká proběhne, že jo?
1: Určitě, perfektní. Jsme nadšení, jsme zase zpátky u rádia a moc se těšíme na celý večer s tebou.
2: Doufám, že to, co vyberu, nebo to, co vyberou býťáci, vám bude šmakovat stejně jako ty Remons.
1: Ale býťáci nemůžou vybrat špatně.
2: Přesně tak. Takže, Peršine a Stáňo, hezký večer, mějte se fajn, pořádně tedy oslavte ten svátek ještě jednou a tady posíláme ty Remons.
1: Perfektní, hezký večer taky.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku, já mám Český Budějovice.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, myslím, že bych se zahrát od Rašu Easy Living? Nějakou jednou z verzí, kterou najdeš, to je jedno, kterou najdeš.
3: Jo, samozřejmě, to víš, jo, to dáme rádi, u Rajáše vždycky.
2: Tak jo, díky moc, hele, a ahoj zatím.
3: Počkej, neutíkej.
2: No, povídej.
3: Pro koho a komu? Nebo jenom pro sebe?
2: Pro všechny byťáky, co se jim líbí tady ta muzika v podstatě, a dneska ani ne, tak pro ty, co jsou v práci, protože v práci budu až zítra zase, ale většinou se vzpomínám na ty, když jsem třeba na noční, nebo tak si vzpomínám na ty, co musí taky pracovat, jo? Ale to dneska není. Takže
3: no, ale budeš zítra, tak ať...
2: No, zítra budu, no, ale to nevadí.
3: tak ať se tě zítra dobře dělá, ať tě to aspoň trošku rychle utíká.
2: No, tak já myslím, že jo. Jako já už jsem jenom invalidní důchodce, já už toho moc nepodělám. Invalidní důchodce, takže takhle ti to řeknu. No.
3: Dobře, tak tě aspoň teda dnešní večer zpestříme těma Uriášema.
2: Díky, my se, hele, a ahoj.
3: Ahoj, čau.
2: Ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady posluchač Žebaček z Ružnova pod Radoštěm z Valečka. Prosím vás, chtěl bych po vás, jestli byste mi nezahráli písničku pro moji 11letou vnučku a byla by to skladba od skupiny UFO s názvem Obala Dána. Děkuji moc.
2: Jo, určitě, určitě zahraju, to víte, že jo. A asi vnučku takhle už jako nenápadně směrujete k té správné muzice, jestli jsem to správně pochopil.
1: A i vnuka, který je o rok starší, tak ten už poslouchá Metalliku a Panteru a takové prostě jo. Už...
2: Tam už děda zapůsobil dostatečně dobře, teď ještě zpracujeme tu malou a můžete vyslat do světa plně s klidem.
1: Jo.
2: Tak dáme tedy UFO, zahrajeme Belladonu, tuhle krásnou písničku a pošleme ji k vám na Valašsko.
1: Dobře, děkuji vám moc krát.
2: Není záč, mějte se krásně, přeju hezký večer a ať se výchova těch vnuků daří jako doposud.
1: Děkuju.
2: Tak jo?
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Veronika.
2: Ahoj Veroniko.
1: Ahoj.
2: Tak jaké máš přání?
1: Já bych chtěla zahrát Strejdovi Jardovi Palánek 65 na ACDC House Bells.
2: To bychom mohli, Strejda předpokládám je fanoušek ACDC.
1: Ano.
2: Takže mu tímhle jakoby malým dárkem uděláme radost.
1: Myslím si, že velkou, ano.
2: Ano, malý dárek, velká radost, tak to má být. Já se tedy taky připojím, jako vždycky i já přeju za rádio Beat Strejdovi všechno nejlepší, do dalších let samozřejmě hodně štěstí, zdraví a jako vždycky spoustu radosti i z muziky. Speciálně tedy z AC/DC dneska.
1: Ano, děkuji moc a já se připojím s rodinou Letalovi Bárovi Matuškovi.
2: Přeji hezký večer, no a ať to Strejda pořádně zapije tu 65.
1: Děkuji a zdravíme na šlupu na Bačově. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Hezký večer přeji všem do Beatu a mám taky jedno přání. Když v rockové pípě občas dáváte vzpomínku na koncerty, ráda bych se dneska ještě jednou vrátila na Metal Fest a speciálně ke skupině Eclipse, na kterou jsem se moc těšila a byli skvělí. Jestli je to možné, pust mi prosím Viktorii pro mě a moji kamarádku Wendy. Díky a pozdravuji všechny, kdo tam byli s námi, Bíťačka Martina. No, shodou okolností se ten pozdrav týká i mě, protože na Eclipse jsem se taky zašel podívat a musím tedy potvrdit, že hráli opravdu hodně dobrý set a slušně tam rozhýbali i ten kotel pod podiem. Na druhou stranu, když mám být tedy objektivní, tak třeba Godhard, který šli na pódium hned po nich, tak byli přece jenom o level výš. Je přece jenom poznat, že to byli starý psy, kteří už mají něco odehraný. Neříkám, že Eclipse jsou špatní muzikanti, ale prostě ten rozdíl tam byl vidět. Ale jak říkám, je to jenom můj subjektivní názor a pokud se Martině a určitě nejen jí Eclipse v Plzni líbili, tak pak je samozřejmě všechno v pořádku. Tak si tedy ještě jednou ty švédské Eclipse dáme a jejich Viktorku připomeneme a protože to má být vzpomínka na koncert, tak si ji dáme taky naživo.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: A tady vidím, že mi píše mail můj kolega Výčepní. Ahoj Radku, rád bych dnes býťákům připomněl staré časy, kdy v rádiu museli zaznít minimálně 4 písničky z východního bloku, než mohl vůbec redaktor pustit taky něco ze západu. No ale díky tomu jsme znali hudební scénu východního Německa, Polska a hlavně Maďarska. A právě tam bych rád sáhl dneska a oživil zašlé vzpomínky. Maďarská kapela Kartágo jako jeden z největších hitů vydala písničku Requiem na počest svého fanouška, kterým na koncertě zemřel na srdeční selhání. Zahraji ji prosím pro všechny, co už jako já netrpělivě balí pláštěnky, leští holínky a připravují se vyrazit na Rock for People. Díky moc, Zdeněk z Hradce. No, pánové, lehce vám závidím, protože když jsem se díval na ten zítřejší odpolední program, Alice s Danem Bártou, Queensryche, Alter Bridge, Saxon a Iron Maiden, to vám fakt závidím, to si užijete. Jenom tedy doufám, že počasí bude trošku lepší, než bylo minulý týden na tom zmíněném plzeňském Metal Festu, ale i kdyby ne, tak fanoušci, jak jsem viděl u nás, si to umí užít i v tom dešti. Takže na Zdeňkovo přání teď oživíme ty zašlé vzpomínky a připomeneme si kapelu Kartágo, pustíme teda tu píseň Requiem, kterou Zdeněk vybral. No a vám, kteří se chystáte zítra do Hradce, přeju perfektní zážitek, snad to lepší počasí, než jsme měli my minulý týden. No a prostě užijte si to, jak se patří.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Začíná druhá hodina dnešní rokové pípy a od mikrofonu Rádia B vám ještě jednou klidný sobotní večer přeje výčepní Radek Leitl, připravený namíchat pro vás další porci hudebního mixu z vašich tipů a přání. Tam je můžete samozřejmě dál posílat v průběhu celého večera, třeba jako SMSky na číslo 720 001 222 anebo mi volejte sem do studia na to známé číslo 210 32 33 34.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na oslavu 40. narozenin své kamarádky Darinky vyrazila dneska z Prahy Bíťačka Sojka a po cestě nám poslala tuhle SMSku. Ahoj, sedím ve vlaku směr Goralia a moc tě chci poprosit o zahrání písničky Crazy Train od Ozzyho Osbourna. Naše dosavadní cesta k té 40. by se dala vyjádřit jako taková jedna velká crazy cesta. A moc děkuji, Darinko, že to spolu táhneme už od školky a věřím, že to ve stejném crazy trainu pojedeme minimálně dalších 40 let. Díky, Sojka. No a já se taky, jako vždycky, připoju s přáním a přeji tentokrát, kromě takového toho klasického štěstí, zdraví, ještě to, ať ten dnešek nastartuje tu pořádnou crazy jízdu.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Jarda, velký losíňok, kulatý lopaty.
2: Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, rád tě zase slyším. A dneska bych chtěl zahrát od Deep Purple tu šípkovou růženku.
2: Soldier of Fortune, tedy myslíš?
1: Ano. Věnoval bych ho pro Olinku a taky bych chtěl pozdravit všechny byťáky a kolegy, co mě znají pod mojí přezdívkou.
2: Myslíš kulatá lopatka?
1: Kulatá lopatka, přesně. Oni už budou vidět.
2: Jasně. Mimochodem, kulatá lopatka, kdy jsi jezdil teď, nebo seš doma?
1: Dneska jsem doma, ale jelikož pršelo, tak jsme byli doma, protože se nedalo jezdit na stavbě. Bláto a takový.
2: Jo, dneska to tady není ani na grilování. Dneska...
1: No, možná něco, pečem nějakou klobásu, uvidíme. Jinak odpočíváme. Jo.
2: Tak zaslouženě odpočívej a ať ten večer je ještě hezčí, tak si zahrajeme třeba tu šípkovou růženku.
1: Ano, děkuji moc.
2: Děkuji za zavolání, Jardo, měj se hezky a přeju hezký večer.
1: Já taky děkuji, ahoj.
2: Ahoj.
1: Hezký večer.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: A ještě jednou narozeniny, tentokrát krásná Kristova léta. Dneska je totiž slaví moderátorka, ale hlavně kytaristka a zpěvačka dívčí kapely The Agony, Nicola Candousi. Tuhle událost mi připomněla SMS-kou jedna z faninek kapely, která se podepsala jako Luci a taky si vybrala písničku, kterou bychom si v podání dnešní oslavenkyně mohli dát. Což tedy taky za chvilku udělám, ale ještě předtím se postavím do řady gratulantů a Nicole tímto přeji nejen to klasické štěstí a zdraví, ale taky hodně úspěchů s její kapelou a vůbec té radosti z muziky. Lucka si dneska vybrala skladbu She Said, kterou si možná budete pamatovat, pokud jste před 4 lety byli tady v Praze na Scorpions a právě tam Agony tehdy dělali před kapelu.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Čo, Ráďo? To je Jirka Luka.
3: Nazdár. Čověče, podle tebe si budu moc řídit hodinky za chvíli.
2: Sedím u rádia a říkám, už to odstartoval volám.
3: Tak, co dáme dneska?
2: Takhle, Aleš Brichta, Nechte vlajky vlát, pohodě pro všechny výťáky a pro tebe, no.
3: Děkuju a samozřejmě...
2: A pro mýho syna na noční, no, ten je v práci.
3: Jo, ten dneska maká.
2: A tak mu to utíká.
3: Jo, tak doufáme, že mu uděláme radost. No a jinak zdravím teda na Vysočinu, jak je u vás dneska, tak je tak hnusně
2: slunečno,
3: jako v Plzni.
2: Slunečno, ale větrno.
3: Ano, je to na draka, ne na grill dneska.
2: Jo, ale grill hoří.
3: Jo, no tak pak je všechno v nejlepším pořádku.
2: To musí být, ale ráno pršelo, no. Už,
3: jo, je to nějaký divný léto. No nic, aspoň si ho vylepšíme muzikou, takže na Vysočinu posílám Brichtu, vy se mějte hezky, no užívejte si aspoň takhle, i když ne úplně letní večer.
2: Tak jo, díky, Ráďo, čau.
3: Ahoj.

0: na Rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Máfy.
2: Ahoj,
1: měl bych takovou prosbičku, šlo by pustit kapelu Crowlands z Kanady, výbornou kapelu a jejich, něco z jejich posledního alba.
2: Marfy, já to řeknu takhle, ty máš vlastně přednostní právo na to je chtít slyšet, protože ty si je pro mě objevil, nebo pro Býťáky vlastně vůbec.
1: Tak to ti moc děkuju, to je super, ale já se tak nepovažuju, prostě beru to jako, že všichni posloucháme krásnou muziku a kdo co pustí, tak to je super.
2: Já mám tu desku naposlouchanou, protože od té doby, co jsi mi na ně upozornil, tak je poslouchám pravidelně, to je fakt skvělá muzika. Ono se vlastně o nich říká, že jestli někdo může nahradit Rush, tak jsou to oni.
1: Ale trošičku jsou tam slyšet i ty Zeppeliny, v tom jeho hlase ten plant tam je trošičku, takže je to prostě takový, no je to úžasný, no.
2: Je to takový, jako kdyby si Rush zadžemovali z Led Zeppelin.
1: Přesně tak, myslím na ten způsob.
2: Těch vlivů je tam strašně moc, to teď uslyšíte, já jsem teda vybral jednu písničku na tvoje přání z té nové desky. No a jestli máte pocit, že jste slyšeli Led Zeppelin nebo Rush nebo obojí dohromady, tak to je přesně ono. Díky moc za tenhle tip a dneska tobě a všem Býťákům posíláme ukázku z nového alba Crownlands, takže kdyby se vám to všem líbilo, Crownlands pro všechny, kdo mají rádi Zeppelini, kdo mají rádi Rush a kdo mají rádi dobrou muziku. Tady je to pro vás.
1: Přesně tak, já ti moc děkuju a hezký večer všem a ať se všichni hezky baví.
2: Díky
1: moc, rádi vás zatím.
2: Ahoj, ahoj.
1: Taky díky, čau, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. My bychom chtěli písničku na přání. Třeba něco od Avantázie, protože jsme to u vás ještě neslyšeli. A třeba Lost in Space, protože je to dobrá balada, taková klidná.
2: No, já jsem ji pouštěl minulý týden zrovna, Avantážu.
1: Oh.
2: A bylo to pro ty, kdo se na ní chystají právě na Metal Fest do Plzně, kde v sobotu večer hráli. Takže tu jsme pouštěli, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Klidně dáme něco od nich znova, jo?
1: Děkujem moc.
2: A vy jste byli v Plzni na nich?
1: Ne, nebyli.
2: Nebyli. Chyba.
1: Nebyli.
2: Velká chyba. Bylo to moc dobrý.
1: No, se to časově nedalo stihnout.
3: Ale taky víc mejdnů. Vítra jsou mejdní v Hradci.
2: Ano, vím o tom a za chvíli už budeme hrát mejdny. Ano, děkuju za nápovědu.
1: Super. Tak to už se těšíme.
2: Dobrá, tak
1: děkujem.
2: Tak zítra vyrazíte.
3: No, bohužel už jsme nestihli no. Vždycky, ale byli jsme loni a tak jsme si to užili loni v Letňanech. Bylo to super.
2: Dobře, takže aspoň dáme tu Avantážu, no a třeba se to povede příště.
1: Dobře, tak děkujem moc.
2: Není zač, mějte se. Naschle.
1: Mějte se. Naschle.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No a jak jsem slíbil, tak opravdu teď zahrajeme Maideny a já bych spojil několik přání v jedno, protože o Maideny si napsali samozřejmě kdo jiný než Jirka s Alčou, kteří už se chystají taky zítra vyrazit do Hradce. Pak bych to chtěl poslat naší věrné posluchačce Janě Adamové, která je taky velkou faninkou i s manželem, určitě taky zítra vyrazí. No a všem, kteří si už napsali, nebo třeba ještě se chystají napsat nebo zavolat, tak já to teď všechno spojím dohromady a pustíme si od Iron Maiden jednu věc a dneska necháme vybrat, protože dáma má přednost, tak necháme vybrat paní Janu a ta za vás, za všechny vybrala píseň Writing on the Wall. Takže tu teď posílám všem jako malý předkrm na zítřejší koncert Iron Maiden.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tonečková, dobrý večer. Prosím vás, já mám veliké přání. Já mám tady k věrušce, k 65. Jestli byste nemohl zavolat. Zahrát. Zahrát od Kabátu Malou dámu.
2: No to víte, že jo.
1: Jo?
2: No, to je super, povinnost k 65. narozeninám, no. To se musí dát nějaký dáreček.
1: My to tady pěkně oslavujem, tak tohle by byla plná třešnička na dortu.
2: Takže pro Malou dámu k 65. nám dáme Malou dámu
1: Věruška.
2: Od Kabátu.
1: Mhm, pro Věrušku, jasný.
2: Pro Věrušku, jasný. Tak jo.
1: Jo?
2: Takže oslavujte i dál, já jo. Samozřejmě přeju taky Věrušce všechno nejlepší. No
1: děkuji.
2: A jestli udělá radost Malá dáma od Kabátu, no tak,
1: ano.
2: Tak má
1: jo?
2: Od nás
1: jo?
2: A od Kabátu takový malej dáreček ještě jeden.
1: Děkujem moc.
2: Mhm. Není zač. Mhm.
1: Tak hezký večer.
2: Vám taky, užijte si oslavu.
1: Děkujem. Ahoj.

0: Pípa. Na rádiu Beat.
1: Pane Rosťák, chtěl bych zahrát Master of Puppets pro mýho tátu.
2: Jasně, to bychom mohli dát, no, Metaliku. Proč ne? Sice jsme ji dávali na začátku hodiny, ale to vůbec nevadí, klidně ji dáme znova. Jo?
1: Tak jo, děkuju.
2: Tak jo, co tam je za kravál, prosím tě, za tebou vzadu?
1: Jedeme autem s tačkou teďka právě.
2: Aha, tak to proto, já myslel, že jste na moři někde, to znělo jako nějaký vítr. Dobrá, tak hele, dobře, dobře dojeďte hlavně, jo? Ahoj.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Právě skončil první poločas dnešní rokové pípy, no a než ten druhý odstartuje kapela Europe ochutnávkou ze svého nového alba, tak vám jenom připomenu, že i do dalších dvou hodin si stále ještě můžete přidávat své oblíbené kapely a skladby. Třeba mailem na adresu studio@radiobeat.cz anebo tím, že mi zavoláte sem do Býťáckého výčepu na linku 210 32 33 34. Klidný sobotní večer a pohodový poslech té nejlepší muziky na vaše přání vám přeje Radek Lajkl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, tady Pavou. Já bych chtěl poslat pro fandu z Maríny písničku od Lemiho.
3: Jasně.
2: Aby si užil dovolenou v Bulharsku.
3: No, tyjo, retro dovolená v Bulharsku, zlaté písky a tak, Burgas, jo.
2: Nevím, kam jedou, ale jedou do Bulharska v pondělí, no.
3: No, tak ať si to užije a na cestu mu zabalíme Lemiho a Motorhead, jo?
2: Jasně, dobrý.
3: Tak jo.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, to je Tania.
2: Ahoj, ahoj.
1: Už je poprosit, hodíš tam něco o 3 metry.
2: No, to víš jo, to bychom mohli.
1: Úplně jedno, jako písničku a jako veselější.
2: Veselější, no tak oni nemají moc smutných, já si myslím, že něco vybereme. Jo, určitě, určitě tam jo. Něco najdu, jo?
1: Ahoj, děkuju moc. Ahoj, papa.
2: Ahoj.
3: Rozumím, jsem pítaro za mano, presto depende.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Radku, ahoj, tady Petr Kopidlno.
2: Ahoj, ahoj Petře.
1: Radku, ahoj, rád tě slyším, dlouho jsem se nedovolal, tak dneska to klaplo. Prosím tě, myslíš, že by bylo možné zahrát od Kinga Raymonda něco?
2: Tyjo, Kinga Raymonda, no snad tady něco najdu.
1: Jestli bych mohl konkrétně třeba Welcome Home.
2: No, když mi trošku pomůžeš a navedeš mi na tu správnou... Na to správný album, jo?
1: Deska, abych teďko nelhal, deska Tem.
2: Dobře, už jsem asi trošku doma, tam už asi budu vědět. Dobře, zkusíme tak, něco najít.
1: Děkuju moc, ale je to pro tebe, do vás, pro vás do rádia, pro všechny, hele, pro všechny dobrý lidi, jo?
2: Dobře, tak děkujeme.
1: Děkuju moc, Radku, ahoj, děkuju, ahoj.
2: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No, dobrý večer, tady Venca Tábor. Já bych pro zbičku, jestli bys mohl zahrát Pink Floydy Čas.
2: Jo.
1: Pro všechny takový ty lidi, kteří jsou dneska v zaměstnání jako já.
2: Ano, hlídají nemocnici, že jo?
1: Jo, ty si mě pamatuješ, no vidíš to. Ty máš hlavu.
2: No, blbosti si pamatuju, ale co mám vědět, to nevím.
1: Dobrý, no.
2: Jo, tak jo. Tak
1: kdyby to šlo pro všechny takhle.
2: Pro všechny.
1: Kdo to mají rádi, tuhle hudbu.
2: Pro všechny noční pracující, který mají rádi Pink Floyd.
1: Jasně, tak jo, díky moc.
2: Měj se hezky a tě to dneska aspoň trošku rychleji utíká.
1: Dobrý, díky moc, díky, ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Zdenek z Libiny. Já bych chtěl zahrát pro naši společnost, tady my tady grillujeme a slavíme tady opoštěné narozeniny Vraťu a Jirku. A jestli by šlo zahrát pro ně Princess of the Night od Saxonu.
3: No, to by šlo, samozřejmě. Teď mi napadlo, chystáte se na ně zítra?
2: Bohužel chtěl jsem, ale...
3: Ale nevyšlo to.
2: Nevyšlo to, no. Jsem velký příznivce. Byl jsem na Saxonech v Lucerně a bylo to nádherný, jako.
3: Jo, tak věřím, oni jsou...
2: Lucerna baru.
3: Starý psi, ale hrajou pořád skvěle.
2: Jo.
3: No, tak nevadí. Já jsem totiž právě chtěl to jako... takovou pozvánku na zítřek, ale to klidně můžeme využít. Takže pro býťáky, kteří se chystají zítra do Hradce, tak dáme takový malej jako předkrm. No a pro ano. ty, co se tam nechystají, tak si pustíme aspoň jednu parádní písničku a vzpomínku na Saxon.
2: Výborně. Děkuju moc teda. Ať se vám daří, moc vás poslouchám rádio jako a jsou vaším příznivcem.
3: Tak to jsme rádi, děkujem a doufáme, že i zůstanete a že vám budeme dělat radost i nadále.
2: Děkuju.
3: Tak ať se večer podaří a já vám tam za chvilku pošlu ty Saxon.
2: Výborně, děkuju moc.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Shorty. Chtěl bych nechat zahrát nějakou pěknou písničku od kapely Tragedies pro všechny dobrý lidi. A chci jenom připomenout, že tahle kapelka se zúčastní taky Upside Down Festu na podzim, a to 17. října v Litomyšlské kotelně. Užívejte večer, mějte se fajn.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, na zdraví tě, Radku. Tady taky Radek, alias Koríš.
2: Ahoj, Radku.
1: Máme takovou pracovní sobotu, jsme tu a další věci. Tak jsme si přáli, jestli bys nám mohl hodit Van Halen, Pound Cake. Našel bys to?
2: No určitě, to víš, že jo, ty jsme dlouho nehráli, to dobře, že jsi to připomněl.
1: No právě, hledám takové kapely, které moc nehrajete, víš, aby se, to není pořád do kolečka, že?
2: To děláš dobře, no, to děláš dobře, já se taky teda snažím, ale teď si mi připomněl kapelu právě, kterou jsme měli hrát častěji, Van Halen, jo, legenda. No, tak...
1: Ano.
2: Dobře, dáme.
1: Do Evropy a že jsme už v životě neviděli, vlastně já ne teda.
2: A už neuvidíme, bohužel.
1: A už neuvidíme, ano, když už je tam, takže...
2: Tak si aspoň čas od času pustíme.
1: Tak, přesně.
2: Tak dáme dneska. A komu je pošlem? Nebo pro koho?
1: Jako asi pro všechny.
2: Pro všechny, tak.
1: Pro všechny býťáky, já si to užiju.
2: Nebudeme troška říct pro všechny býťáky.
1: Nebudeme, samozřejmě.
2: Dobře,
1: jo?
2: Radku, děkuju moc.
1: Taky, čau.
2: Měj se a hezký večer.
1: Jo, díky, čau.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Ráďo, tady Jana Veverka.
2: Nazdar Veverko, ahoj.
1: Z Michle. Nádherný den dneska. A já bych si přála, kdyby jsi mi mohl pustit Chrisera, takovou tu jeho vybrnkávačku. Mám nějaký takový myšlenky na to si poslechnout něco úplně. A nebo něco bluesovýho třeba.
2: Něco bluesovýho a nemusí to být Chris Rea?
1: Nemusí, klidně.
2: Tak víš co, tak já něco vyberu. Musí
1: Nechám
2: to být
1: to
2: pomalý
1: tobě.
2: Blues nebo rychlý blues?
1: No, blues by měl být pomalý.
2: Teda. Pomalý a smutný, veď?
1: Ne, smutný nemusí být, to, ať si to každý pak přebere, jak chce. A já mám prostě ráda tu hudbu, rozumím.
2: Tak já zkusím něco vybrat.
1: Určitě, nechám to na tobě. Děkuju moc a měj se fajn, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, tady kamarád rádia Beat si chtěl nechat zahrát, bylo mě 660 a je to Route 66. Zahrajte mě to?
2: Myslíte skladbu Route 66?
1: No, 66. A my to posloucháme zrovna, rádio Beat.
2: No, to je dobře, že ho posloucháte.
1: Já vás poslouchám každý den.
2: Tak ano, tak to je správně.
1: 40 let.
2: No, 40 let asi ne.
1: No, 66 mě je tak.
2: No, ale my vysíláme rozhodně méně než 40 let.
1: Dobrý, tak a zahrajte mě to?
2: Jo, určitě, určitě.
1: A pro všechny byťák.
2: Dobře.
1: Dobrý, tak děkuju.
2: Tak jo, tak já vám teda přeju, jestli jste slavil dneska ty...
1: Ve středu. 10. června.
2: Takže těm 660 nám samozřejmě taky přeju všechno nejlepší. A
1: děkujem.
2: Ať máte ještě hodně dlouho vitalitu a radost z muziky.
1: Tak, to je nejlepší věc.
2: Dobře, tak dáme
1: tak
2: tedy...
1: Tak my to budeme poslouchat teďka. Děkuju.
2: Není zač, mějte se hezky a hezký večer.
1: Naschle.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: I teď, na začátku poslední hodiny dnešní rockové pípy, máte pořád ještě možnost si přidat do playlistu vaši oblíbenou kapelu nebo skladbu. Stačí poslat svůj tip na SMS bránu 720 001 222 anebo mi zavolat na linku 210 32 33 34. Klidný večer a nerušený poslech i té poslední várky z rockové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Telefon teď nechám chvíli odpočívat, podívám se na vaše SMSky. Zdravím všechny býťáky a prosím o zahrání písně Another Day od Dream Theater. Bylo by to pro mě, mou ženu Martinu a paní mámu Hanku, která dnes slaví kulatou 70. a ještě pro našeho syna Adámka, který dnes slaví 5 let. Jirka Litoměřice. No, hezky se vám to tam v Litoměřicích sešlo. Takže já to nebudu prodlužovat, balím jako malý dáreček píseň, kterou Jirka vybral, tedy Another Day od Dream Theater a posílám všem oslavencům do Litoměřic.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já tě zdravím, Radku, ahoj, tady Alena z Mohelnice. Prosím tě, chtěla bych zahrát pro tebe, pro mě a pro mého manžela nějakou krásnou písničku od Iron Maiden, mají zítra koncert, že? To víme všichni. Co?
2: Ty bys chtěla nášup, je mi to jasné.
1: No prosím. My jsme tam chtěli je do Hradce, ale já jsem nemocná, takže bohužel.
2: Tak to je mi líto. Tak dobře, tak uděláme výjimku, pustíme ještě jednou Iron Maiden a bude to tedy pro ty, co se tam chystají a pro tebe, která tam nemůžeš, tak aby si měla aspoň takovou malou náplast, tak dáme Iron Maiden ještě jednou, jo?
1: Takže moc krátí děkuju, krásně večer ti přeju, ahoj.
2: Tobě taky a uzdrav se hlavně.
1: Ano, děkuji, ahoj.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tady Roman.
2: Ahoj Romane.
1: Dneska prosím tě zastřízlivá, takže budu rozumět každému slovu, jo, a všechno si pamatuju, neboj se. Prosím tě, ze ženu školy dneska 31 let.
2: No, tak gratuluju.
1: No, teď jsem slyšel na 40, nebo kolik tam bylo 40, takže já říkám, ježišmarja, no, tak ještě v letě 9 vyřížíme. Tak jestli můžu,
2: no, hotel pojde.
1: Kalifornia, naší srdcovku.
2: Jo, určitě ji dáme.
1: Jo, no, že na holku nezapomenu, no, už mi volala, tak celá nadšená, tak uvidíme. Hele, pět minut, přestávka v práci a trefil jsem se, no, tak není to nádhera.
2: Paráda.
1: No, tak jo. Hele, hezký večer všem.
2: Tobě taky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý den, já bych poprosil jakoukoliv od AC/DC.
3: Jakoukoliv od AC/DC?
2: Jo, pro mamku.
3: Pro mamku?
2: Mhm.
3: Dobře, mám teda něco sám vybrat a poslat to mamce, jo?
2: Jo.
3: Dobře, tak těžký úkol, nicméně doufám, že se ho zhostím s úspěchem a pošlu, a kam vlastně to budem posílat?
2: Do Chrudimi.
3: Do Chrudimi? No vidíš, to není moc daleko, tak to tam doufám doběhne včas. Dobře, tak dáme AC/DC pro mamku a ty budeš taky poslouchat ještě?
2: Jo.
3: Tak jo, a tobě se taky líbí AC/DC, že jo?
2: Jo.
3: Tak to je správný. Tak se s mamkou nějak podělte, za chvilku to tam pošlu, jo?
2: Jo.
3: Tak ahoj.
2: Díky.
3: Nemáš zač, ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Lenka z Dlouhý Vsi. Já bych měla velkou prosbu. Chtěla bych nechat zahrát manželovi písničku od Tublatanky. Já mám rande se svým městem.
2: Ano.
1: Manžel, když v roce 89 odjížděl z Prahy z vojny, tak tuhle tu písničku mu hráli. A je to pro něj taková srdcovka. Hrozně jí má rád a já bych mu ji chtěla dneska večer jako od vás nechat zahrát.
2: To jste vybrala moc dobře.
1: To je super, to mám hrozně velkou radost, protože on má opravdu hrozně moc rád. A krom toho, dneska jsme slavili narozeniny našich dvou milovaných vnoučků, Toníka a Vašíka, 4 a 2 roky. K tomu ještě Toníček měl dneska svátek, dneska je Toníka.
2: Jo, pravda,
1: takže
2: dneska je Toníka.
1: Takže jim bych to chtěla hrozně moc věnovat, to jsou naši miláčci, takže pokud by to bylo možné, tak... To by bylo úplně super.
2: To víte, že to bude možný. Dáme tu Tublatanku, dnes mám rande so svojím mestom. No
1: super.
2: A máme to vlastně zároveň jako dárek pro vnoučátka a pro manžela.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano. Super. Moc vám děkuju.
2: Není
1: zač. Vám krásný večer.
2: Já
1: a
2: vám
1: i všem býťákům krásný večer.
2: Jo.
1: Děkuju, mějte se.
2: Děkuju za všechny býťáky a vy si ho užijte, ten krásný večer.
1: Děkujeme moc. Krásný večer. Naschledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Teď zase zalovím ve vašich SMS-kách a vidím tady, no dokonce jednu tematickou. Ahoj, hrajeme fotbal na zahradě. No, co taky jiného, když je mistrovství světa, že jo? Zahrajte nám prosím něco rychlého od Rammstein. Děkuji. Luboš, Lukáš, děti, Kačka, Sára, Vanda z Bukoviny u Brna. Díky. Tak pro všechny do Bukoviny u Brna teď posílám něco rychlého k tomu fotbalu na zahradě. A když to má být tedy od Rammstein, tak určitě něco šikovného vyberu. Doufám, že fotbalisti v Bukovině budou spokojení a býťáci snad taky.

0: A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Teď zase změníme zdroj vašich přání, podíváme se na SMSky a vidím, že nezměníme jenom zdroj, ale změníme i styl a dáme si něco z domácí výroby. Prosím, zahrajte pro mého manžela Tomáše kapelu Alkohol, balada o Johnovi, a chtěla bych mu tímto vzkázat, že ho miluji a věřím, že před sebou máme dalších společných 20 let. Všem přeji krásný sobotní večer. Markéta.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, zdravím všechny býťáky, tady vaše z Hradce Králové. Chtěl bych zahrát pro moji přítelky Kamču Freiberkovou a bratrance Petra Němce s manželkou skladbu od skupiny Kiss Detroit Rock City. Děkuju a zdravím všechny býťáky. Ahoj.

0: Taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, ahoj. Můžu nechat zahrát píčku?
2: Jo, určitě.
1: Ne, já bych chtěl nechat zahrát pro nás všechny, co jsme s klukama, s dětma, akce tačkové a děti v Brdci u Milevska. A chtěli bychom pro ty naše malý písku to zahrát, možná je to českýho, a jsem třeba vypsaná fixa, já vím, že vy moc nehrajete, dáme maželetku, a oni to kluci je znají, oni to budou zpívat.
2: Jo, tak jo.
1: Tak jo, tak díky moc, Rádio, hele, měj se krásně a zdravíme z Brdce, Rádio Beat, Alošo, čau do Liberce.
2: Tak jo, hele, tak my zdravíme taky pánsko-dětskou jízdu, jestli to tak chápu, jo, dobře.
1: Přesně tak, tačkové děti, mám si mají volno.
2: Jo, to je pěkný. Tak jo, tak si to užívejte, tačkové, no a dětem pošleme tu mažoretku, jo, ať si můžou zabékat.
1: Super, děkujem, čau.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, býťáci, dnešní rocková pípa je u konce. Ale ještě dřív, než hodím utěrku přes pípu a dáme židle na ježka, jak zpívá Fanánek, tak tady mám ještě dvě věci. Tou první je poděkování všem, kdo mi dneska zavolali a napsali a pomohli tak naplnit dnešní rockovou pípu tou úplně nejlepší muzikou. No a ta druhá věc, kterou vám ještě dlužím, to je poslední dnešní přání, které jsem si nechal na samotný závěr večera. Užijte si klidný zbytek sobotní noci, parádní neděli a tady vám posílám poslední píseň dnešní rockové pípy. Vybral ji pro sebe a pro vás býťák Jirka z Kutné Hory a zároveň ji posílám také paní Květě k 60. narozeninám a vůbec celé té partě, která tam slaví. No a bude to ten slavný duet Johna Bonamassy a Beth Hart, I'd Rather Go Blind. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek.

Set me free.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Příliš dlouho jsem byl takhle, příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

fine.